kláštera krásná vila. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

Vlaštovko, leď, rychle a teď, nesu tři zlaté groše, první je můj.

je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni.

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v předsíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem prsk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Krát z těstovin.
1: Krát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fideu.
0: Fakt, já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, když na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025. Ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedl, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík. Dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mně to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženo tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak kdyby se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskech, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se tam taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože no, pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože pec nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Že se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia a vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Mm-hmm. Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to, člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, a na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas je asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji si prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu Naďi Konvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme Naďu Konvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže
2: to trošku... To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to si myslíš ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Budeš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem ji znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už tak, na jídlo nebo ne?
1: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale tak ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní. Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No tak

0: takže co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče, a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
1: Já jsem si připadal jako zloděj, řeknu vám. No. No, že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
0: Vlevo,
1: takže jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
0: No.
1: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
0: Já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
1: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
0: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionů. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravena takový menší parter, jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Lichtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti, takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: jsme prošli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn s takovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a z trysky vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií, znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším navštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky viz kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexeje Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kyezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiní, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník. Pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn film pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději?
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtaď se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtaď je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup, a také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální

0: Což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontoze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
1: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
0: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček. Teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně dvakrát denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které to

0: tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém a vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
0: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
2: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
0: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petrovi.
0: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
0: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
0: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitídu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezi zubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
0: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti, protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ona v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž by jsme tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát a potom na ten implantát se dává takový dílek a na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj prověřil připravenost na případný nedostatek pitné vody. Modernizovaná městská sauna v Ostrově otevřena na začátku října. Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. A dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty do 21 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovarský kraj prověřil připravenost na případný rozsáhlý výpadek dodávek pitné vody. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí Jitka Čmoková, cvičení Voda 2026, které se uskutečnilo na začátku září, zahrnovalo zasedání krizového štábu i praktické nasazení mobilních úpraven vody. Scénář počítal s extrémním suchem, znečištěním vodních zdrojů a výpadkem elektřiny, který by mohl omezit dodávky vody na 4 až 5 dnů. Cvičení se uskutečnilo v obci Křižovatka na Chebsku. Určené bylo především starostům obcí, členům bezpečnostních rad, pracovníkům krizového řízení krajů a dalším odborníkům. Účastníci si ověřili koordinaci krizového řízení, nouzové zásobování i obsluhu mobilních úpraven vody. Opravená městská sauna v Ostrově přivítá návštěvníky na začátku října. Nabídne 5 možností saunování, nové relaxační zázemí a bezbariérový interiér. Kapacita se zvýší na 40 osob, přibližně dvojnásobek původního stavu. Pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
3: Návštěvníci budou moci využít klasickou finskou saunu, biosaunu, aromasaunu, infrakabinu a parní kabinu. Samozřejmě bude součástí městského saunového světa ochlazovna, ledová tříšť a venkovní ochlazovací bazének a také nově pryznicův chodník.
2: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Babišova vláda plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
4: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku. Česká republika se podle něj bohužel v tomto žebříčku propadá na samé dno aliance.
5: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
4: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Tvrdí, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před zvyšováním ruské hybridní hrozby v Evropě a ve Francii v posledních týdnech. Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v prezidentských volbách, které Francii čekají na jaře. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a Ukrajině.
6: Sport.
2: Karlovarští hokejisté ve druhém kole Tipsport Extraligy uspěli v Mladé Boleslavi. Na ledě Středočechů zvítězili 4-1 ke spokojenosti trenéra Pavla Patery.
7: Myslím si, že v té první třetině jsme byli lepší a vyjádřili jsme to i brankami. Do druhé třetiny jsme vstoupili velmi slušně, měli jsme přesilovku, ale bohužel tou přesilovkou jsme nastartovali Boleslav. Přesilovka byla odehraná lehko vážně a pustili jsme momentum zápasu a ve druhé třetině byla Boleslav lepší a my jsme byli hodně šťastní, že to bylo po dvou třetinách jenom 1-2 a třetí třetinu si myslím, že jsme odehráli tak, jak jsme chtěli.
2: V nedělním třetím kole Extraligy se Karlovy Vary od 17 hodin představí v Pardubicích.
1: Počasí.
2: Dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vanemírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnicích v Karlovarském kraji je teď ráno klid, provoz je velmi slabý a bez problémů. Nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Vítejte, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. 5 minut po 5. hodině vám přejeme nádherné nedělní ráno.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.
0: A posíláme také Janu Kratochvílovou Maskera nebo teď Bůty a Vrána.
8: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly, jedním okem, jedním uchem.

Jana Kratochvílová, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary, za 4 minuty bude 4:45. Tady jsou teplotní rekordy našeho regionu, jako obvykle na prvním místě Šindelová, minus 4,5 stupně Celsia, roky 2025 a o 2 roky dříve Františkovy Lázně bezmála 30. Jaké počasí bude dneska? To se v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň dozvíte už za malou chvíli. Zatím pro vás, pro všechny, anděl strážný, Guardian Angel.

0: Tvůj nezájem také rozhoduje. Tento slogan používají studenti, kteří rozjíždějí kampaň nazvanou Nezájem. Chtějí přimět své vrstevníky, aby šli ke komunálním volbám. Mladí lidé totiž skoro vůbec nechodí volit a je to škoda.
1: Počasí.
0: O tom podrobnosti dáme už za malou chvíli, teď jsou tady aktuální informace o počasí, a to ve 5:45. Dobré ráno. Samotný nejzápadnější cíp naší republiky aktuálně hlásí 12 stupňů Celsia, 11 stupňů je v Chebu, 12 v Krásném Údolí a podíváme-li se do samotných Karlových Varů, například Drahovice, 11,2 stupně Celsia. Dneska bude zpočátku většinou oblačno, během rána a dopoledne se od severozápadu zatáhne a během odpoledne se na řadě míst objeví dočasný slabý déšť a nebo přehánky. Večer, později večer, budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se vyjasní. Dnešní teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Rostlové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž jednička, tedy mírná zátěž.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Petr Naď a dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za 10 minut bude nedělní půl šestá. Nezájem. Tak se jmenuje kampaň, kterou spouští studenti, aby přilákali ke komunálním volbám mladé lidi. Ignorují noviny, rádio nebo televize a jdou jenom přes sociální sítě a také diskuze. Vrstevníkům na svém webu Nevzájem nabízejí pouze kandidáty mladší 30 let. Na webu používají heslo Tvůj nezájem taky rozhoduje.
1: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále a tak dále.
2: Patrik Michálek studuje právnickou fakultu v Praze a je mu 20 let.
1: I typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé moc, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
3: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize. Celá ta medializace je cílená primárně na ty starší generace.
2: Marie Salvetová je také studentka druhého ročníku na pražských právech. O politiku se zajímá, ale když hledala informace ke komunálním volbám ve své obci, moc úspěšná nebyla.
3: Tak mi vyjelo jako pár internetových článků a to bylo celý a vůbec jsem nechápala, kde zjistím něco o těch kandidátech.
2: Studenti proto založili webový portál nezájem.cz, kde kromě základních informací k volbám vytvořili databázi kandidátů mladších 30 let bez ohledu na to, za jaké hnutí nebo stranu kandidují.
1: Klidně u nějaké jako recesivní, taky tam máme takové, tak všechny, pokud kandidují, pokud mají vlastně podanou kandidátku, tak jim dáváme prostor na těch medailoncích na webu.
2: Velká část webu nezájmu je proto věnována úplným základům. Funguje jako volební manuál a také jako databáze. Hlavně ale obsahuje mapu mladých kandidátů, jejich medailonky a možnost filtrovat je podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat.
3: A je zajímavý, že jsme do toho projektu dostali spoustu lidí i z jiných částí republiky, který bych jinak nepoznala.
2: Institut politické participace mladých odhaduje, že v komunálních volbách před 4 lety hlasovalo jenom 20 až 30% lidí do 30 let. Přesný údaj neexistuje, protože volby jsou tajné a oficiální statistiky věk hlasujících nemůžou sledovat. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic vybralo nabídku sdružení 4 společností na dostavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku. Stavba úseku vyjde na více než 2 miliardy korun bez DPH. Nabídnutá cena je zhruba o čtvrtinu nižší, než byl předpoklad. V Ostrově na Karlovarsku opravují fasádu a výzdobu kaple Panny Marie Einsiedelnské. Obnova bude stát 2 miliony korun a hotová bude do konce září. Během prací se objevily ještě další závady na střešním plášti nebo barokním zámku dveří, které nechá město taky opravit. Plzeňský kraj dál připravuje nemocnici v Plané na Tachovsku. Zařízení následné péče se 150 lůžky a ambulancemi nahradí stávající menší nemocnici následné péče svatá Anna. Nemocnice by mohla podle odhadů přijít na miliardu korun. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Na ostravském letišti v Mošnově včera prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představila veřejnosti včera. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
1: Ze zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici v obci Hrušková na Sokolovsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas.

0: Blechová sní Valdemar Matuška. 9 minut po 5:30. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Faktem je, že houbová sezóna sice trošku opožděně, ale je tady. A tak i my na webu vary.rozhlas.cz přicházíme s jedním houbovým báječným receptem. Znáte houbové knedlíky? Dají se používat jako samotné jídlo, případně jako velice originální příloha. Tak pokud by vás zajímalo, jak se takové knedlíky dělají, tak se mrkněte. Už jsem říkal na web vary.rozhlas.cz. A pokud vás zajímají další chvíle v našem vysílání, tak například informace o počasí, no a také se dostaneme na úsměv, prosím. A dneska to bude velice legendární. Bohdalová a Zázvorková, to slibuje rozhodně svoje. Tak buďte s námi dál a teďko i s Modern Talking.
1: Český

0: počasí.
1: 2 minuty před 6:15 přicházíme s aktuálními informacemi o počasí. Mariánské Lázně 11 stupňů Celsia, na Klínovci je 10, například v Nejtku 8 stupňů Celsia. A jakže bude dneska, bude zpočátku většinou oblačno během rána a dopoledne se od severozápadu zatáhne a během odpoledne se na řadě míst objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer se později budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se vyjasní. Předpokládáme množství srážek maximálně do 3 mm a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio na prvním stupni.
0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem nebo otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli dopoledne na vlnách Rádia vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Tak kde jste strávila víkend, paní, na chalupě?
2: Ale copak jsem měšťačka, abych jezdila na chalupu a tam si hrála na nějakou statkářku.
1: Ale víte, že jsou takový ženský, co to milujou. Jo. Hejte, stoupnou si na hnůj a rozhlížej se po majetku.
2: Jednu a ta je odvázaná z toho, že může pumpovat vodu místo toho, aby otočila kohoutkem.
1: No jo, lidi jsou různě praštěný. Jo. Já znám taky jednu a ta vám tráví víkend jen se svým starým, ne. Jako kdyby toho neštěstí nebylo dost ve všední den.
2: Takže paní, vy jako...
1: Jedině na zelenou trávu, na fotbal. Víte, tam si koupím preclíčky.
2: A teplý pivo.
1: Žluklý buráky nebo bramburky, kterým prošlo už všecko i lhůta. Ale paní, já jsem ve svým živlu mezi svejma.
2: Moje řeč, paní, vidíte, že kolem nás taky jedí ty starý bramburky a pijou to teplý pivo, že jsou to prostě lidi, kteří by pro sport obětovali všechno.
1: No jo, no. A když vyběhnou na ten trávník naši zlatý kluci. No,
2: to je krása, víte, a ještě se člověku srdce v těle zastaví. Já si jen kouknu na ty drezy, paní. A
1: nádhera,
2: to...
1: víte, nádhera. No,
2: vy jste můj člověk, paní, vy jste můj člověk. Já jsem kolikrát vám tak na mě koukáte, tak dojatá jako na funuse.
1: No jo. A když rozhodčí pískne, to je jako kdyby zahlaholili ty trouby z Jericha, víte.
2: No, to nevím, víte. Tam já jsem nikdy nebyla. I když s našima klukama já jezdím i za hranice našich možností.
1: Jo.
2: No jo.
1: Třeba ta naše obrana, víte, v poslední
2: no,
1: době.
2: To je paráda, paní, to
1: že
2: je paráda.
1: Jo. No, vidím, že tomu rozumíte, no, paní.
2: Aby ne, paní, teď už na to chodím leta.
1: A co říkáte tomu golmanovi? Ten se rozchytal, co?
2: No, chlíte, já už jsem si kolikrát říkala, holka, teď je zle, tohle smrdí šibenice, ale on se kluk vymrštil a už to měl v těch svých zlatých pazourách. No, jo.
1: Hned to pošle dopředu. Jo. Hned. A tam už kluci válej, víte?
2: No, a když to někdo z našich omylem teda vypálí, jo?
1: To no, je bomba, víte,
2: no, no,
1: paní.
2: Krása. Ale já vám řeknu, abych nechtěla být v kůži soupeře. To ne.
1: Vidím, že jste odbornice.
2: No, víte,
1: máte
2: no.
1: Naprostou pravdu. No, ať se klepou srabíci.
2: Tak, naše barvy nikdo neporazí. Tedy aspoň ne často, víte.
1: Depa.
2: No,
1: víte, paní, slávě je věčná.
2: Co jste to?
1: Slávě je věčná.
2: Hlejte, jaká slávě? Já tady celou dobu mluvím o Spartě.
1: Vy jste Spartianka?
2: Do vody jak živa, paní. Přece bych nebyla sešívaná.
1: To byste ani nemohla, když fandíte těm letenským podvodníkům.
2: Paní, podívejte se, mě urážet můžete, ale letnou nikdy. To by se vám taky mohlo přihodit, že vás někdo diskuzně přetáhne přes tu vaši sešívanou kabuli.
1: Páni, s váma já se vůbec bavit nebudu.
2: Co?
1: Já vás tady celou dobu poslouchám a můžu vám sdělit, že vy fotbalu vůbec nerozumíte, mácta, paní.
2: To vám... Řeknu ani maucta, vy srabe.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

V plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj spustil oficiální WhatsApp kanál. V Krušných horách začíná mezinárodní turistický festival Eurorando. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem je jich dvakrát víc. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovarský kraj má vlastní bezpečnostní kanál na WhatsAppu. Kraj chce tímto způsobem dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji. Lidé v aplikaci najdou například informace o aktuálních uzavírkách a dopravních omezeních na krajských silnicích, pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
4: Prostřednictvím kanálu bude možné veřejnost upozornit například na závažné situace, související opatření nebo doporučený postup. Při mimořádných událostech je rychlá informovanost obyvatel velmi důležitá. Z pohledu hasičského záchranného sboru může nový WhatsApp kanál pomoci například při informování o závažných mimořádných událostech, evakuaci nebo dalších opatřeních souvisejících s ochranou obyvatelstva.
3: Lidé se k novému kanálu můžou připojit naskenováním přímého odkazu ze stránek kraje. Do Krušných hor míří turisté z celé Evropy. Dnes tam začíná festival pěší turistiky Eurorando, který do příští soboty nabídne desítky organizovaných tras s průvodcem, individuální trasy, autobusové výlety na české i německé straně hor a taky doprovodný program v několika krušnohorských městech. Akce vyjde na 25 milionů korun a je financována z evropského přeshraničního dotačního programu Interreg, říká ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
5: V tom balíku jsou peníze pro nás, pro turisty. Verband Erzgebirge, jsou v tom peníze pro ta jednotlivá města, protože je tam 6 partnerských měst, která během té akce dělají kulturní akce a podobně. A část těch peněz taky šla na nový proznačení tras a na rozvoj té infrastruktury, takže rozhodně 25 milionů není na organizaci, na lidi. To je prostě i do území a na to, aby jsme tady trošku dobudovali infrastrukturu.
3: Slavnostní zahájení festivalu je dnes v 17 hodin na náměstí v Božím daru. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
6: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
7: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
6: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
8: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
6: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog. Zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí.
1: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka posunul Česko na listopadový finálový turnaj Davisova poháru. Za stavu 2-2 na zápasy totiž vyhrál klíčový duel v souboji s Američany. Lernera Tiena zdolal 6-3 a 7-5.
1: počasí.
3: Dnes bude zpočátku většinou oblačno, během dopoledne se zatáhne a odpoledne se postupně na řadě míst objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 6 v Karlových Varech na úrovni Čertova ostrova ve směru na Prahu je z důvodu opravy železničního mostu nad silnicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Vítejte 5 minut po 6. hodině. Už za malou chvíli tady pro vás opět bude připravená řidičská abeceda. Až do konce září vám radíme každý den, jak se na silnici chovat v situacích, ve které my řidiči, pojďme si říct, velmi často chybujeme. Taky proto buďte s námi dál.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.
9: A Michal Tučný.

0: Legendární Věra Špinarová, tady je Český rozhlas Karlovy Vary za 2 minuty. Už bude 6:45, za chvíli si budeme telefonovat o informace o počasí do Českého hydrometeorologického ústavu. Nicméně teď pojďme na silnice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se podíváme na to o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kiki D, taky Elton John, Don't Go Breaking My Heart, 3 minuty po 7:15. Kamenníci na zámku Valeč pokračují v opravě vstupní brány. Letos se práce týkají 2 pilířů a věží. V příštím roce pak navazujících zdí. Vše pod dohledem památkářů. Podrobnosti v reportáži už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Voláme do Plzně na Mikulku, do Českého hydrometeorologického ústavu, kde už je Petra Polívková. Petra, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Je to ráno opravdu dobré?
2: Já myslím, že ano. Máme polostráž oblačno a teploty kolem 10 stupňů, takže není ani tak hrozně chladno, jako bude v následujících dnech.
0: Máme chviličku počtet na 7, co nás čeká v počasí v těch dalších chvílích.
2: Tak dnes nás bude přicházet studená fronta a postupně se zatáhne a očekáváme i na většině území nějaké srážky. Teď po ránu a zpočátku dopoledne bude ještě většinou oblačno a zim nějaké srážky. Teď po ránu a zpočátku dopoledne bude ještě většinou oblačno, ale už během dopoledne by se mělo zatahovat a bude většinou zataženo, zhruba někde od severozápadu to začne. A popolední by mohly začít nějaké slabší srážky, potom zejména v těch odpoledních hodinách, kdy bude přicházet ta fronta, tak se na řadě míst objeví občasný slabý déšť nebo přehánky, ale poté ta fronta bude přicházet poměrně rychle, po té frontě se nám zase začne vyjasňovat, takže někdy večer a později večer budou srážky už ustávat a postupně bude i ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách někdy kolem 14 a zpočátku nám bude vát slabý vítr, ale během dne postupně bude zesilovat na mírný západní až západní o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu.
0: Petra, to možná nevydržím, ačkoliv sem do tohoto stupu nepatří ta předpověď na ty další dny, ale říkáte, že dneska začne přecházet studená fronta. Znamená to, že už definitivně končí to teplé období, anebo ještě máme šanci na to babí léto někde, řekněme, ve výhledu třeba 14 dnů?
2: Tak ten výhled my máme tak na ten týden, ale zatím to vypadá, že ke konci týdne ty modely se úplně neshodují, ale jeden nám trošičku naznačuje, že by mělo být ještě teplo, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Někdy na ten příští víkend to vypadá, že ty teploty půjdou zase nahoru.
0: Věřme tomu, děkujeme Petra Polívková a vám dobré ráno, vlastně dobrou noc, vy už končíte. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli

0: zámku Valeč na Karlovarsku kontrolovali památkáři průběh rekonstrukce vstupní brány zoo zámecké zahrady. Oprava začala v srpnu a hotová má být příští rok. Brána bude vypadat stejně jako na konci 19. století, když ji majitel zámku nechal postavit. Práce to ale nebudou jednoduché. Po odkrytí vrchní omítky kamenníci zjistili, že sloupy jsou složené z materiálu z různých období.
1: Ta degradace na těch sloupech je daná za první, že klasicky povětrnostně.
2: No, celé to bylo slepené jenom jako fakt jako plošně, bez čepu.
1: Vlastně tohle to ani neodpadlo, že při tom sundávání.
3: Kastelán zámku Valeč Miloš Bělohlávek. Teď byl kontrolní den, ten se týkal opravy vstupní brány sem na zámek. Vás docela překvapilo, v jakém stavu ty věže jsou, nebo co tam v nich je, jaký materiál?
4: Když se podíváte na tu bránu, tak ona je skládaná z velkého množství různých kamenů. Ty kameny jsou barokní, jsou i renesanční, jsou mnohem novější, jsou tam cihelné části, cementové části. V podstatě jde o to, že na konci toho 19. století ten tehdejší pan správce nebo na příkaz pana hraběte nějaký vedoucí pracovník, tak sezbíral tady v areálu všechny prvky, které našel, poskládal z nich tu vstupní bránu, pravděpodobně tedy už i z nějaké barokní původní brány, a na tu bránu pak umístili vizuálně dominantní věže. Ale z dnešního úhlu pohledu se jedná o takovou jako chalupářskou práci. Je to prostě co dům dal, poskládáte to dohromady a ono to nějak dopadne. Takže není to rozhodně nic, co by se vám hodilo do Vídeňského paláce, ale na venkově dobrý.
3: Takhle to zůstane, nebo budete něco, co se týče právě té brány, té konstrukce, budete něco měnit, nebo pouze povrchově upravíte, případně doplníte chybějící třeba omítky a tak dále?
4: Doplníme hlavně chybějící části kamene, tam, kde opravdu kameny odpadly, nemáme je, tak tam se to doplní, ale jinak chceme tu bránu nechat přibližně tak, jak asi mohla vypadat v době hraběte Vincenta, tedy v době největší slávy Valče.
3: Kameník Patrik Čabla, teď tady stojíme spolu u té vstupní brány. Co teď zrovna děláte?
2: Zrovna teď rozděláváme věžičky, které jsou ze dvou částí, které jsme vsundávali pomocí jeřábů z barokní brány.
3: Jsou těžké?
2: No, pohybuje se hmotnost jedné té věžičky kolem 600 kg.
3: Tady jsou cihly. Ty cihly, ty byly někde pod těmi věžičkami?
2: Věžičky pochází z konce 19. století, ale stojí na barokní bráně. Na té jedné části barokní brány chyběl záklop v té době, tak si pomohli tím, že ho neudělali kamenicky, ale zednicko vyzděli. My teda k tomu přistoupíme tak, že uděláme na druhou bránu kopii barokního záklopu.
3: Za opravu brány i přilehlých zdí zaplatí zámek 1,5 milionu korun. Z Valče na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
6: Život je šatna v kabaretu.

0: odpoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Žáci oboru automechanik a autotronik na střední průmyslové škole v Ostrově na Karlovarsku mají nové dílny. Doteď museli na praktickou výuku dojíždět do Karlových Varů na odloučené pracoviště. Nové dílny jsou zároveň vybavené moderní technikou. Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky zahájí dnes další terénní monitoring bělozubky tmavé v Karlovarském kraji. Až do 1. října se budou 4 týmy pohybovat především na Chebsku, ale i v dalších částech regionu. Do mapování se může zapojit i veřejnost. Karlovarský kraj má vlastní bezpečnostní kanál na WhatsAppu. Kraj chce tímto způsobem dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji. Lidé v aplikaci najdou například informace o aktuálních uzavírkách a dopravních omezeních na krajských silnicích. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. V Mirovicích a Boješicích přišlo k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dnipropetrovské úřady informovaly o 4 zraněných. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem nevyužili 4 matchboly a ve 4 hře v kvalifikaci na finále Davis Cupu podlehli americké dvojici Harrison Krejcek ve 3 setech. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/20 v úseku Toužim Třebouni z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tipy pro volný čas, ty vám v ranním vysílání nabídneme už za chvíli.

0: Topic a Žilva. Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary, 9 minut po půl sedmé.
1: Tipy pro volný čas.
0: Mezinárodní mistrovství v traktriálu ve Vřesové na Sokolovsku u Sokolova nabídne podívanou na závody tahačů. V 8.45 se začíná a budou soutěžit například vozy značek Tatra, Elias anebo Avia. V Mariánských lázních tam dneska vrcholí mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Na hlavní kolonádě až do 17. hodiny bude připravený program, ve kterém se představí soubory Klíček, Trnka a také Mariánek. Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina u Františkových lázní láká na víkendové jízdy. Minivláček bude výjíždět prvně v 10 hodin a výlet si je možné zpestřit prohlídkou výstavy o drážkách na Skalensku. V centru Božího daru začíná dneska turistický festival Eurorando, doprovodí ho koncert a také trhy regionálních produktů a prohlídky kostela svaté Anny. Scénické vyprávění z knihy Zdeňka Šmída Lesk a bída čekání nabídne Karlovarské divadlo Dagmar od 7:30 večer v komorní scéně. V budově pedagogické školy v Karlových Varech divákům se představí herečka Hana Franková. Tolik tipy pro volný čas, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: rodinná skupina The Corrs, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 2 minuty bude 6:45, už za chvíli nás v našem vysílání čeká například kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Počasí.
0: To začínáme aktuálními teplotami v našem regionu. Například Svatava na Sokolovsku aktuálně hlásí 11 stupňů Celsia, Nová Role na Karlovarsku 9, 13 stupňů Krásné údolí a například Čindelová, tedy nejchladnější místo v České republice, tam je teď 4,5 stupně, tam jsou teď 4,5 stupně Celsia. Dnes bude zpočátku většinou oblačno během rána a dopoledne se od severozápadu zatáhne a během odpoledne se na řadě míst objeví občasný slabý déšť a nebo přehánky. Večer se později srážky budou ustávat od severozápadu a postupně se vyjasní. Dnešní teploty, ačkoliv přechází studená fronta, relativně příjemné 17 až 20 stupňů Celsia a na horách 13 až 17. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy ta mírná.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Houston.
1: They ain't gonna hurt Lambert.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný, zdravý. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
7: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
6: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
8: Vítáme vás, Frank Lambert. My jsme se už neviděli.
6: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
9: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
10: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
11: Výborně, tak vy dva už se znáte.
6: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
12: Bojčík, Hlaváč, Backhand, go!
6: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.

0: politik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Zámek Valeč bude mít opravenou vstupní bránu, práce skončí příští rok. Ve Vřesové u Sokolova pokračuje tradiční závod Traktrial. Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Kameníci na zámku Valeč pokračují v rekonstrukci vstupní brány. Práce potrvají rok a půl a zahrnují taky opravu navazujících zdí. Náklady jsou zhruba 1,5 milionu korun. Rekonstrukce se týká i věží, které byly na vstupních pilířích, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
6: Co nás překvapilo víceméně všechny, tak je to, že jsme zjistili, že ty věže jsou opravdu pískovcové, protože původní předpoklad byl, že se jedná o nějaké cihelné jádro, které je natažené cementem. Jedná se tedy jenom nějaký jako vizuálně zajímavý prvek, který ale nemá vysokou hodnotu. Ale teď se ukázalo, že hrabě Vincent si ty věže musel nechat vyrobit pravděpodobně jde v Rakousku nějakého velmi zkušeného suchaře, kameníka a sem je nechal přivést, takže se jedná o umělecky hodnotnou práci.
5: Druhým dnem pokračuje závod Traktrial ve Vřesové u Sokolova. Areál se návštěvníkům otevře v 8:30 ráno. 30 řidičů budou opět soutěžit ve 12 rozdílných sekcích, říká za organizátory Karel Fiala.
7: Je to prostor vymezený páskama, kde posádky projíždějí právě mezi brankami a oni musí nedotknout se jich a tím ty trestné body nabírají.
5: Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard korun klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dříve zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
8: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
5: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Dříve agentura AFP informovala o hustých plamenech u mezinárodního letiště v Riádu. Výbuchy a požár narušily jeho provoz.
0: Sport.
5: Hokejisté Třince v předehrávce třetího kola Tip Sport Extraligy porazili Plzeň 3-2. Po dohrání dnešních zbývajících zápasů tak oceláři jakožto jediný 100% tým zůstanou na prvním místě.
0: Počasí.
5: Dnes bude zpočátku většinou oblačno, během dopoledne se zatáhne a odpoledne se postupně na řadě míst objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřená ulice Vítězná cesta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Hana Zubková a zprávy, tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Naše dobré ráno pokračuje 4 minuty po 7 hodině. Teď máme hned dva vedle sebe, Petra Spáleného a také Helenu Vondráčkovou. Meč vlastně v půli, v

Bertov a Petr Spálený, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dneska je 20. září a dvě typicky česká jména, Oleg a Helmut, tak mají svátek. Olegové a Helmutové, přejeme vám vše nejlepší. A posíláme i oslaveneckou písničku Eros Ramazzotti, Il Tempo Non Sempre.

0: Dětí s vadami řeči přibývá, ale klinických logopedů je v Karlovarském kraji nedostatek. Pomoc proto hledají rodiče například v domovech dětí a mládeže. Třeba ten v Sokolově v novém školním roce poprvé otevřel logopedickou školičku. Podrobněji za chvíli.
1: Počasí.
0: Ve 7:45 nabízíme pohled na teploty našeho regionu. Aktuálně chyb 11 stupňů Celsia. V Aši teď 10 stupňů, 5 stupňů Šindelova a například Ostrov na Karlovarsku 8 stupňů Celsia. Dneska bude zpočátku většinou oblačno, během dopoledne se zatáhne a odpoledne se postupně na řadě míst objeví občasný déšť anebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Dnešní teploty 17 až 20, 13 až 16, to jsou teploty na horách, pováne zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni číslo 1.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: všechno bude fajn. To byly Žentour, logopedickou školičku. Poprvé otevřel do nového školního roku Dům dětí a mládeže v Sokolově, je určená dětem předškolního věku a má jim pomoct rozvíjet řeč na správnou výslovnost a získat taky jistotu v komunikaci. Zájem o školičku je velký, i protože dětí s vadami řečí přibývá a klinických logopedů je v Karlovarském kraji nedostatek.
1: Dcera špatně vyslovuje a logopedi v dnešní době jsou nedostatečné zboží.
2: Vysvětluje maminka Martina, proč přivedla do logopedické školičky dceru Janičku.
1: Ale sehnali jsme logopedku, která je finančně náročnější, ke které chodíme, ale chtěli jsme to ještě zintenzivnit, aby jako předškolák se naučila vyslovovat písmenka, která jí nejdou. V prosinci bude 6 let.
2: Na začátku kurzu se vedoucí snaží děti uvolnit a rozmluvit. Ptá se například na oblíbená zvířátka.
3: Já mám nejradši gepardy a pandy a taky mám ráda kočičky a koně.
4: A já mám rád kotátka a myči.
2: Odpolední logopedickou školičku vede Lucie Kotová.
5: Proč jsme si povídali, potřebuju jenom vědět, kdo potřebuje zlepšit jaký písmenko. Teď se schválně zeptám, když takhle se posloucháte, schválně. Víte, který písmenko vám dělá největší problém? Emička. Jasný. R nejvícko, že jo? Že jsem tady slyšela.
2: Lucie Kotová přiznává, že kroužek nemůže nahradit pravidelnou péči klinického logopeda.
6: Hledám nejlepší způsob, jak vést 10 dětí a každý dítě má jinou vadu. Takže to je docela náročný, že když jdou do nějaký logopedický poradny, tak tam jsou sami, že jo? A já jich tady mám 10, takže se pokusím s nima pracovat tak, aby ten pokrok za ten rok byl vidět. Protože většinou jsou to předškoláci anebo chodí do první třídy.
2: V Sokolově se na začátku září otevřela teprve druhá ambulance klinické logopedie. Její vznik finančně podpořil Karlovarský kraj. Pokračuje mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
7: Klinických logopedů je přitom v Karlovarském kraji dlouhodobě nedostatek a objednací doba u podpořené specialistky dosahuje přibližně 2 let.
2: Logopedická školička se schází jednou týdně a děti budou navštěvovat až do konce školního roku. Ze Sokolova Václav Malý, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: 8.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic vybralo nabídku sdružení 4 společností na dostavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku. Stavba úseku vyjde na více než 2 miliardy korun bez DPH. Nabídnutá cena je zhruba o čtvrtinu nižší, než byl předpoklad. V Ostrově na Karlovarsku opravují fasádu a výzdobu kaple Panny Marie Einsiedelnské. Obnova bude stát 2 miliony korun a hotová bude do konce září. Během prací se objevily ještě další závady na střešním plášti nebo barokním zámku dveří, které nechá město taky opravit. Plzeňský kraj dál připravuje nemocnici v Plané na Tachovsku. Zařízení následné péče se 150 lůžky a ambulancemi nahradí stávající menší nemocnici následné péče Svatá Anna. Nemocnice by mohla podle odhadů přijít na miliardu korun. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Na ostravském letišti v Mošnově včera prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představila veřejnosti včera. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position a dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy zúžená vozovka na místní komunikaci v městské části stanoviště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary nabízí večerní pozorování oblohy, let do vesmíru i simulovanou kosmickou loď Soyuz B1. Už za chvíli budeme o to soutěžit.
1: Tipy pro volný čas.
0: A ty pro vás máme 5 minut před 7:45. Vítejte, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajera, zatímco Jiří David představuje ve své kolekci nazvané Když je pro zření nutná tma sondu do témat lidské bolesti. Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. Muzeum Aše připomíná výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření textilky Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud mířily do mnoha zemí celého světa. Mezinárodní mistrovství v traktriálu ve Vřesové u Sokolova nabídne podívanou na závody tahačů. Začíná se v 8:45 a připravený je program, ve které se představí například vozy Tatra, Liast a Avie. A muzejní úzkoroschodná dráha Kateřina u Františkových lázní láká na víkendové jízdy. Minivláček bude výjíždět už od 10. hodiny a výlet je možné si zpestřit prohlídkou výstavy o drážkách na Sokolovsku. Centru Božího daru začíná dnes v 17 hodin turistický festival Eurolando, doprovodí ho koncert a také trhy regionálních produktů a nebo prohlídky kostela svaté Anny. Tolik tipy pro volný čas, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu. Karlovy Vary už za chvíli, tady pro vás budou informace o počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Do 8 hodiny nás vraní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary čeká ještě poukázka, tedy soutěž o poukázku na 500-600 korun a to na jakýkoliv program do hvězdárny Františka Krejčího tady v Karlových Varech. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku většinou oblačno, během dopoledne se zatáhne a odpoledne se postupně na řadě míst objeví občasný déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat také oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia a na horách 13 až 16. Povane zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se během dne bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: jedna ze nejúspěšnějších českých kapel Kabát, Malá dáma, hraní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pokračuje soutěží. Teď 10 minut, ale 11 před 8 hodinou. O co hrajeme? Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary nabízí večerní pozorování oblohy, let do vesmíru na simulátoru kosmické lodi Soyuz B1 a Prometheus, dále komentované prohlídky hvězdárny i programy pro děti. Celou nabídku najdete na webu hvězdárny hvězdarnakarlovyvary.cz. Do dnešní soutěže pak hvězdárna věnovala dárkový poukaz pro dvě osoby v hodnotě 600 Kč na některý z nabízených programů. Když se na to podívám, tak let do vesmíru, Soyuz B1, já bych si to dal, musím říct. Telefonní linka sem k nám, pro ty, kteří by náhodou nevěděli, 221 55 37 37. Dokonce máme rovněž nachystanou otázku od hvězdárny. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, pane Antonín ze Stráže.
0: Dobrý den, já vás požádám pouze, abyste si, Antoníne, malolánko stlumil rozhlas, abychom tam neměli několikrát tu ozvěnu a poté už se vrhneme na soutěžní otázku. Patrně už se tak stalo, ne, už se slyším jen jednou, ono to bohatě stačí. Ve středu 23. září nastane podzimní rovnodennost. Dostaneme se tak do chvíle, od které už bude noc delší než den. Rovnodennost je okamžik, kdy slunce vstoupí do dalšího znamení zvěrokruhu. A mě zajímá, do kterého. Věděl byste z hlavy? Já bych třeba nevěděl.
1: No, nevěděl.
0: Ne. Jo, tak to jsme na tom stejně. Za A je to lev, za B je to pana, za C jsou to váhy.
1: No,
0: pojďme na to nějak vědecky. Pojďme to nějak, možná můžeme i vylučovací metodou. Ten, kdo slaví zhruba od půlky září své narozeniny, tak bývá narození ve znamení. Narozen ve znamení, v jakém to je, pane Antoníne? Antoníne, já bych potřeboval tu odpověď, víte?
1: Ano. Takže já bych řekl, že ve znamení váh.
0: Vy jste řekl, že ve znamení váh, a já musím říct, že jako máte pravdu. Dát vám čas se vyplatilo, je to v pořádku. Podzimní rovnodennost u nás letos nastane 23. září a to přesně ve 2 hodiny a 5 minut. Na slunovraci pak budeme muset počkat až do 21. prosince. Další dění na obloze vám rádi přiblíží právě na Karlovarské hvězdárně. Slyšel jste na začátku ten výčet toho celého programu, který tam mají, Antoníne?
1: Slyšel.
0: Je pozorování oblohy dobré, ale let do vesmíru na simulátoru kosmických lodí Soyuz B1 a Prometheus. Na mě to působí velice lákavě. Máte poukaz pro dvě osoby. Syn by s vámi šel, tedy pokud jste obdařen synem?
1: Jsem obdařen i vnukem. Takže...
0: I vnukem dokonce?
1: Ano, takže vemu vnuka.
0: Takže jo, otázka je, zdali by ještě dědeček nemusel něco dokoupit, ale tak proč? Zase v rámci vědy je to v pořádku. Antoníne, prosím, vydržte mi na telefonu. Přeji vám krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Na festival Eurorando míří do Krušných hor turisté z celé Evropy. Vesnicí roku jsou Boršice ze Zlínského kraje. Kvůli volbám do státní dumy posilují policisté v Praze hlídky u ruské ambasády. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě Eurorando 2026. Organizátoři připravili 56 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 přeshraničních. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury Krušnohoří se zatím prodalo přibližně 13 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
5: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
4: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou v Šeruby na Plzeňsku. Výsledky organizátoři vyhlásili včera v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Do celostátního finále 30. ročníku Vesnice roku postoupilo 13 obcí. Karlovarský kraj reprezentoval Hroznětin na Karlovarsku. Policisté na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Neočekává nestandardní situaci.
6: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
4: O posílení bezpečnosti požádalo Česko-ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Kromě Česka je očekává taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku. Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinerii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři. Žádné oběti úřady nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která už se pátým rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle.
0: Sport.
4: V Lomnici u Sokolova se dnes uskuteční biatlonové závody. V tamním sportovním areálu BCM startuje v 10 hodin závod dorostu a dospělých. Odpoledne pak bude patřit nejmladší generaci biatlonistů. Pokračuje předseda pořádajícího klubu BCM Krušné hory Pavel Petřík.
7: Zhruba kolem půl jedné hodiny budeme startovat závod žatstva. Bude to sprint se štafetovou střelbou, to znamená, že závodníci budou mít nejen pětra na položku, ale budou k tomu mít i rezervní náboje. A bude to cross.
0: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku většinou oblačno, během dopoledne se zatáhne a odpoledne se postupně na řadě míst objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená místní silnice u Velkého a Malého ostrovního rybníka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary, to víkendové. Dneska je 20. srpna, vítejte 5 minut po 8. hodině. Jaký brouk je v Česku nejvzácnější? Odpověď se dozvíte už za chvíli. A z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Ano, zatím pro vás máme písničky, budou Rangers, anebo také Ilona Čáková a Tornado.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Lesknáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný lesknáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: A za 4 minuty už bude 8:45, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a tady jsou také teplotní rekordy našeho kraje. Minimum minus 4,5 stupně Celsia Šindelová, rok 2025 a v roce 2023 Františkovy Lázně zapsali rekord 29,5 stupně Celsia. Jaké počasí bude dneska? O tuhle informaci už za chvíli budeme telefonovat do Českého hydrometeorologického ústavu. I proto buďte s námi dál.

0: Krušných horách dnes začíná největší akce pro pěší turisty v Evropě. Festival Eurorando nabídne české i německé straně hor víc než 50 tras průvodcem. Turisti se budou seznamovat s přírodou i historií hornického regionu. Podrobnosti v našem vysílání za chvíli.
1: Počasí.
0: To pro vás máme jednu minutu po čtvrt na devět. Na telefonu Pavel Kopeček, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Jak to vypadá napříč Karlovarským krajem teď aktuálně?
2: Tak nad celým regionem je poměrně hodně oblačnosti, je tam většinou oblačno, případně skoro zataženo, a teploty se pohybují od 5 do 12 stupňů Celsia.
0: Už jsme slyšeli, že dneska bude přecházet studená fronta, tedy jak to bude?
2: Je to tak, zpočátku tedy většinou oblačno, během dopoledne pak ale bude té oblačnosti dále přibývat a odpoledne postupně se na docela dost místech objeví přehánky nebo občasný déšť. Večer, později večer, potom budou srážky ustávat a oblačnost by se zase měla protrhávat. Teploty vystoupají maximálně na 17 až 20 stupňů a vítr ten bude vás počátku slabý, během dne potom mírný, jihozápadní, západní a večer se potom jeho směr změní na severozápadní.
0: A když se budeme bavit o těch dalších dnech, nás možná zajímá i to, zdali se nám ještě vrátí teplo, anebo touto studenou frontou už nám definitivně leto končí?
2: Tak nevím, jestli se dá říct, že úplně definitivně, ale přece jenom v tom průběhu příštího týdne bude chladněji než dosud a teploty se budou pohybovat zhruba tak do 16-17 stupňů, ale zase ten příští víkend vypadá, že by hlavně v neděli, že by zase mohlo být přes 20 stupňů Celsia. No nicméně během zítřejšího dne na obloze bude zpočátku méně oblačnosti, postupněji, ale bude přibývat, bude spíš taková proměnlivá a mohlo by se také objevit nějaká slabší přehánka teploty 13-16 stupňů.
0: Pavel Kopeček, Český hydrometeorologický ústav Plzně na Mikulce. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. V Božím daru dnes podvečer v 17 hodin zahájí Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojený s hornickou historií.
1: Stojíme u božidarských sejpů.
2: Průvodce na festivalu Eurorando Karel Picura ukazuje až na 2 metry vysoké zarostlé hromady, které jsou na dohled od Božího daru.
1: Je to pozůstatek křižování. Byla to první metoda získávání stříbra v okolí Božího daru. Jsou to pozůstatky ze 16. století a v podstatě je můžeme najít podle velké většiny krušnohorských toků.
2: Tady už jsme na konci vaší trasy. Co všechno návštěvníkům cestou ukážete?
1: Vyrazíme z Božího daru, uvidíme sejpy, uvidíme hornickou osadu Telehoiser, štolu Johannes. Projdeme i božidarskými lesy a na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
2: Festival pěší turistiky Eurorando se koná jednou za 5 let, pokaždé v jiné části Evropy. Letos ho poprvé hostí 2 státy, a to na české a německé straně Krušných hor. Pokračuje Zdenka Šrédlová, ambasadorka festivalu Eurorando 2026.
3: Centrem festivalu jsou Krušné hory, centrální část v blízkosti Klínovce a Fichtelberku, ale trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor, od Kraslic až po Krupku.
2: Hlavní náplň festivalu jsou organizované výlety s průvodcem.
3: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
2: Na festival se zatím zaregistrovalo asi 1300 účastníků.
3: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie.
2: Podle ředitele destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka přijede na festival mnoho hostů i bez registrace.
4: Očekáváme mezi 3 a 5 tisíci návštěvníky pro představu a my to máme podloženo daty mobilních operátorů. V případě vrcholící turistické sezony v tom samém území denně se pohybuje 10 až 15 tisíc turistů. Ti turisté, kteří přijedou, jsou většinou příslušníci evropských turistických federací, takže ví, jak se chovat v přírodě.
2: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Žáci oborů automechanik a autotronik na střední průmyslové škole v Ostrově na Karlovarsku mají nové dílny. Doteď museli na praktickou výuku dojíždět do Karlových Varů na odloučené pracoviště. Nové dílny jsou zároveň vybavené moderní technikou. Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky zahájí další terénní monitoring bělozubky tmavé v Karlovarském kraji. Až do 1. října se budou 4 týdny pohybovat především na Chebsku, ale i v dalších částech regionu. Do mapování se může zapojit i veřejnost. Karlovarský kraj má vlastní bezpečnostní kanál na WhatsAppu. Kraj chce tímto způsobem dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji. Lidé v aplikaci najdou například informace o aktuálních uzavírkách a dopravních omezeních na krajských silnicích. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. V Mirovicích a Boješicích přišlo k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dnipropetrovské úřady informovaly o 4 zraněných. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem nevyužili 4 matchboly a ve 4 hře v kvalifikaci na finále Davis Cupu podlehli americké dvojici Harrison Krajicek ve 3 setech. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená část Mariánsko-Lázeňské ulice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Co dělá jogín, na to už za chvíli odpoví děti v rubrice Ahoj rádio. Tak dobré ráno s námi.

0: Je s vámi Český rozhlas Karlovy Vary. Dobré ráno, teď je 2 minuty před 7:45. Nabízíme meteo.
1: Počasí.
0: Začínáme teplotami. V našem regionu za poslední 3 hodiny se takřka nezměnily. Svatava 13 stupňů Celsia. Podíváme-li se na Klínovec, kde dneska v 17 hodin začíná Eurorando. Tam je 10 stupňů Celsia a Šindelová, tedy nejchladnější místo v České republice, bez 1/10 5 stupňů Celsia. Dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno. Odpoledne oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupeň Celsia, na horách 14 až 17. Vane mírný jihozápad. Padný vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.
3: Už dávno.

až poetický název. Komu zvoní hrana, to byly Bee Gees, tady je stále ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, za 8 minut bude 9 hodin, to je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Pravda je taková, že houbařská sezóna je tady, začala nám letos o trochu déle, ale o to intenzivněji, no a pokud máte rádi houby a možná přemýšlíte, který ten recept byste pro dnešní den udělali, tak máme pro vás jeden, který možná neznáte, a to houbové knedlíky. Lze je mít jako samostatné jídlo, případně jako přílohu k něčemu jinému. Recept jsme vám nachystali na web Českého rozhlasu Karlovy Vary. Stránky velice jednoduše najdete vary.rozhlas.cz. Je tam i krásná fotografie vše z dílny Mirky Kuncmanové, která pravidelně v pátek po 9. hodině v našem vysílání vaří. Teď po 9. hodiny, než budou zprávy Europa nebo Lucie. Tady jsou Šrouby do hlavy. Tak dobré ráno, za chvíli dopoledne.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Z karlovarského letiště bude létat nový spoj do Albánie. Cestující postupně objevují novou přeshraniční linku z Tachova do Bavorska. O její budoucnosti se rozhodne příští rok. Kabinet bude schvalovat nové statuty rad vlády. A dnes bude až zataženo s občasným deštěm teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Cestovní kancelář ČEDOK rozšíří lety z Karlových Varů. Kromě turecké Antálie nabídne příští léto přímé spojení do Albánie. Čártrové lety do Tirany budou fungovat každý čtvrtek od 22. července do 23. září. Obyvatelé západních Čech tak budou mít další možnost kam na dovolenou přímo z Karlových Varů, říká mluvčí ČEDOKu Klára Divíšková.
2: Klienti si budou moci vybrat ubytování od 3hvězdičkových hotelů až po luxusní 5hvězdičkové rezorty, především na oblíbené Dražské Riviéře a v oblasti Vlory. Nabídku navíc doplní poznávací zájezdy s odletem přímo z Karlových Varů.
1: Už čtvrt roku jezdí přeshraniční autobusová linka z Tachova do bavorských měst Bernau a Tirschenreuth. Linku financují samosprávy na obou stranách hranice. Podle Martina Fensla ze společnosti Poved, která v Plzeňském kraji organizuje veřejnou dopravu, lidé přeshraniční autobusy nejčastěji využívají pro cesty do Tachova, Světců nebo Bernau. Popsal také, jak se prozatím linka osvědčila.
3: Zatím je na nějaké závěry brzy, přece byla letní sezóna, kdy panovaly poměrně velká vedra. Budeme to sledovat, předpokládáme, že nějaké finální vyhodnocení ohledně budoucnosti té linky by přišlo někdy v první polovině příštího roku.
1: Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty. Ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví například věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci v tom vidí další oslabení. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je na vyhodnocení ještě brzy.
4: Nastavujeme nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nějak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
1: V Berlíně a ve východoněmecké spolkové zemi Mecklenbursku před ním Pomořansku začaly volby. Lidé si v nich vybírají nové poslance zemských sněmů. Rozhodnout můžou taky o dalším osudu kancléře Friedricha Merce. Jeho vláda je rekordně neoblíbená a neúspěch Mercovi CDU by mohl jeho pozici ještě více oslabit. Sport. Fotbalisté Slávie i po 9. kole šance ligy zůstanou v čele tabulky. Rozhodla o tom bezbranková remíza 2. Liberce na hřišti Artisu Brno. Slávia může vedení navýšit po večerním zápase s Plzní. Hrát se bude od 18 hodin. Už jednu hodinu popoledně nastoupí Hradec Králové proti Teplicím. Ve 3 odpoledne pak Jablonec přivítá Zlín a Olomouc Spartu. Počasí. Dnes bude zataženo, odpoledne s občasným slabým deštěm nebo přeháňkami, večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vanemírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Cihelní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary uvádí neočekávaný dýchání.

0: Děkujeme.
1: Díky, díky moc.
2: Posloucháte Neočekávaný dýchánek. Na jevišti divadla Alfa je skupina, která právě teď dohrála tuhle tklivou píseň pro manžele. Tady je Honza Čenský a Dana. Dana tady vystavuje své obrazy, které jsou ale opravdu půvabné, krásné, milé, plné
3: poezie. Ale lze si je koupit?
2: Řekla paní doktorka Marie Formáčková, ano, která se vnutila do našeho pořadu. Já jsem rád, že je tady. Jako přijde další host v tuto chvíli. Ti hosté, kteří tady byli v první části, tady zůstávají. A přijde další host, kterého taky nemusím. Jako toho Čenskýho, jo? Protože já když si s nimi povídám, a to jsem si vzal boty a, aspoň na trochu větším jakoby podpadku, ne moc, ale tak já mám ústřel, že furt koukám takhle nahoru. A přitom jsem normálně rostlej. Oni jsou přerostlí, že jo? A teď přijde někdo, o kterém si myslím, že ještě snad větší než ten Honza Čenský. Ale zase na druhou stranu, je to fajn chlap, je to zase takový ten typ toho jako čestného, rovného člověka. A hlavně je to autor těch milých 6 obrázků na druhé straně našeho jeviště, tedy po mé levici. Patří k legendám našeho diskotékového průmyslu, patří k legendám našeho fotbalu. Vy už jste ho tady viděli, tady už někdo řekl jeho jméno. Petr Salava!
4: Dobré ráno, přátelé. Já jsem jako dítě vstával s rytmickou skupinou Jana Kalába, takže
2: to já
4: Bohu
2: taky.
4: Samozřejmě rád to dělám zdravit. Dobré ráno, přátelé.
2: Ale to máš pravdu. Pamatujete si ještě na to, jak byla ta znělka vždycky? To bylo úplně, že mě to vybudilo, to já jsem tehdy stával.
4: Jako bylo teda to v 6.30
2: že jo, to
4: a
2: jsem
4: bylo
2: nemohl
4: to neskutečně nepříjemné, protože jsem musel cvičit ráno.
2: No, hele, a nepamatuješ si ještě jenom motiv té znělky? To bylo
4: naštěstí ne.
2: Ale že by se to možná líbí, to bylo hezký, že jo? Jak byste si zacvičili ráno?
5: Jo. Tak si zacvičíme teď.
2: Jo, teď si zacvičíme. Prosím tě, ty jsi ale taky takový jako člověk, který tomu sportu si věnoval vlastně celý život, že jo? Teď ty, to není jenom fotbal, ne? Ty máš za sebou úspěchy i v jiných, jako, nebo neúspěchy i v jiných.
4: Já mám neúspěchy v mnoha sportech,
2: jo.
4: Ale sporty jsem provozoval celý život, ten fotbal samozřejmě nejdéle, protože i Honza je členem Amfory. Máme letos 52 let, přátelé, je to neskutečné.
2: Hele, a počkej, 50, no jo, no tak hezký, no. A o co jako je ten Honza lepší než já, nebo tak? Ty tam máš z kamene hlože, a proč ne, Janča, říkaj?
4: Podívej,
2: jako
4: dorostenci musí umět čekat.
2: Ty člověče, ty mě přijdeš na pohřeb a budeš říkat, tak jsi se nedočkal, viď?
4: No, někdy se to, Péťo, stává.
2: Jo, ale já jsem myslel, že už to balíte nějak, ne?
4: No, my jsme to zabalili, přátelé, 28. září roku 2024 velkým zápasem ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany. Vypadalo to, že se fakt loučíme, rozdali jsme drezy, míče, úplně všechno.
2: Ježíš, proč se mě nepozvali, já bych si taky vzal. No.
4: To nás teda nenapadlo, ale já ti nějaký dres seženu. No. No, v každém případě asi po měsíci mi začaly chodit zprávy od kamarádů z Amfory, jako hele, není to škoda, když ještě chodíme, když někteří i běháme, žijeme. No tak jsme to prodloužili a udělali jsme to tak, že v roce minulém i v tom roce letošním hrajeme jenom 3 výjimečné zápasy. Všechny mají charitativní podkres, protože my pomáháme, komu můžeme. A jedeme dál. Samozřejmě už to není sprint, že Honziku, je to už trošku poklusávání, u některých jenom chůze, ale jsme, přátelé, v pohybu.
2: To je hrozný, ale třeba Jirka Krampola si s váma nehrál nikdy, ne?
4: Ne, s Jirkou jsme se setkali na Antuce v rámci některých
2: tenisových
4: turnajů, ale jinak on nebyl tak dobrý fotbalista.
2: Ne, a on ani nebyl jako moc rychlej, já si pamatuju.
4: To my nejsme taky, ale On o to ani neprojevil zájem, Jirka.
2: Jo. No vidíš, já jsem ti dával 200 korun takhle, jako aby si nikdo nevšiml a ty jsi mě stejně nevzal.
4: Málo.
2: Jo, tak.
4: já rozumíš, já jako malíř. To nepotřebuju 200 korun.
2: No to je pravda. K tomu se dostaneme. Krampol, to bylo, myslím, ty jsi určitě hrál Strýčka Jedličku, turnaj Strýčka Jedličky někdy, že jo?
4: Několikrát.
2: Že jo, no. A tam myslím, že tam byl nějaký rozlícený člověk, protože Jirka už tehdy jo, tak jako, už to tak jako dochodil vždycky ten míč a málo kdy už ho jako stačil a někdo mu říkal tam nějaký starší, běhej, Krampol. A on říkal, běhám. On říkal, pane Krampol, já rychleji sedím, než vyběháte. No, prosím tě, tak já vlastně, abych na to nezapomněl, musím jít k těm 6 obrázkům, které si přinesl. Já nevím, jestli jsi to poslouchal, Dana.
4: Péťo, u mě to jde na dálku, tam není taková emoce, protože my to máme rozdělené. My s Danou vystavujeme společně. Máme před sebou další 2 výstavy v letošním roce. A máme to rozdělené tak, že ona má obrazy a já mám obrázky. Když mě bylo 60, tak moje manželka Adelka dala tip manželům štědrým, Evičce a Karlovi ještě v té době, a věděla, že mě hrozně, že bych toužil potom něco namalovat, a oni byli velkorysí a koupili mi plátno, stojan, barvy, štětce, vybavení, úžasné, přátelé, 8 let jsem na to nešach, prostě nepřišel ten správný moment a pak najednou jsem se zbláznil a začal jsem dělat tyhle ty naivní obrázky, na nic si to nehraje, pokud si tady chválil Danu za barvy, což já ji chválím pokaždé, tak by si mě měl pochválit za barvy taky.
2: To je ale pravda, to udělám nerad, ale udělám to.
4: Musíš.
2: Vážení přátelé, nepovažuji se za pravého malíře a moje výtvory nenazývám obrazy, ale obrázky. Mám rád barvy a proto jsou moje plátna hodně veselá a barevná. Našel jsem si svůj osobitý styl a mám radost, že se moje naivní tvorba líbí. Při trošce fantazie spolu procestujeme kus světa. Petr Salava.
4: Je to tak?
2: No a Peťo, a co to znamená, že procestujeme kus světa? Mohl by si nám, vezmeme to od toho prvního dolního od nás, jo, obrazu, to je kus světa?
4: To je kus Prahy, Aha. Nad tím je město, které se jmenuje Bosa, to je na Sardinii.
2: Bosa na Sardinii?
4: Bosa, s jedním S. Aha. Pak vedle je Káhera, to je moje oblíbené téma, pod tím je Praha. Pak je Tábor, kam se s Danou Čenskou chystáme 1. dubna otevřít další výstavu a potom je italské letovisko Caorle, město, které je opravdu takhle nádherně barevné. Takže já neobkresluji žádné pohlednice, je to vždycky můj pohled a samozřejmě mě to hrozně baví, takže pokud vás to neuráží, to mi úplně stačí, děkuju.
2: Já ti něco řeknu. Já nechci snižovat tvoji tvorbu. To už ani nejde, ale... trapnej vtip, já vím, ale... Hele...
4: Nikdo se nesmál.
2: Já když se dívám na tvoje obrázky, tak opravdu mám chuť vyrazit se na ta místa podívat. Fakt. Jako z těch obrázků čiší jako vztah k tomu místu, ale taky velká radost, že jsi tam byl, že jsi tu krásu viděl a že ji můžeš předat. A to fakt nechci být knižní nebo literární čítankový. Já z toho ten pocit prostě mám. Jako je mi dobře, když se na to dívám. A říkám si, Petře, až si jednou ušetříš, pojedeš do Prahy.
4: No a nebo, přátelé, druhá varianta, Petře, když si jednou ušetříš, tak ho můžeš mít doma.
2: Horší varianta.
4: Já vím, že s tím si nepočítal.
2: Prosím tě, jenom já vím, Petra už unavuje mluvit o amfoře, jo, protože kdykoliv, kamkoliv Petr přijde, tak všichni pominou snad 40 let diskoték. Jo, to je,
4: ty jsi byl... 46.
2: To ti ještě ani není, ne?
4: 46 let, letos.
2: 46. Čili ty jsi v podstatě základní kámen české diskotéky,
4: jo? Ne, já už jsem ta další generace. Přede mnou byli velikáni, jako byl Pavel Černocký, Honza Beneš, Šrámek Zeman, Jakubek Skalka, Mirek Tůma, tahle ta Jirka Počtá samozřejmě, a já jsem šel až po nich.
2: Jo, takhle.
4: A zase 10 let po mně Martin Hrdinka, Pokorný a tak další.
2: Hele, a byly mezi váma taky takový týpky? Já si pamatuju, protože jsem vždycky kamarádil s klukama, kteří to dělali tady v Plzni, Rožánek, Raboch, no jasně, no, kluci, jasně. Prostě legendy. A já vím, Jirka třeba Rožánek, výborný kluk, opravdu výborný, kostky jsme spolu hráli, vždycky mě tak voškupali strašně, to bylo hrozný. A já jim to neměl za zlý, protože brácha mi na to vždycky půjčil. Takže, a on, ale já si pamatuju, to se tehdy hrálo z desek. Hrál
4: no
2: jasně, z desek.
4: Single.
2: No, ano, single normálně. A on jak už byl znavený, ta diskotéka trvala delší dobu přeci jenom, a on už předtím se na ní připravoval v nějaké rálevně, a tak tam zapomněl dát tu desku. Dal tam jenom tu, jak se tomu říkalo, tu jehlu.
4: Přenosku, no.
2: Tu přenosku, ano. A jelo to tam na, takhle. A on si do toho prostě jedinej tančil.
4: No tak to je jako, když končil pásek na magnetofonu, to mělo dostatě stejný dozvuk.
2: A když se obloukem vrátím k té tvojí jako milované amfóře, oni tě taky musí nenávidět, protože ty jsi prý na ně strašně přísnej.
4: No, kdybych nebyl, tak bych to nepřežil a oni taky ne.
2: No ale ty prý jako řekneš, 5 minut nečekáme, prostě 2 minuty a jinak si najděte taxíka, jste na Sicílii, kupte si taxíka.
4: Hele. Udělali jsme to několika lidem, takový zářný příklad, což by asi Honza potvrdil, Pavel Poulíček, sporták z Novy, který, přátelé, nikdy, doteď nepřijde včas. A my jsme mu vyvedli takovou věc, protože nás to štvalo, byli jsme v Indonésii a v Džakartě si nedovedete představit, jaká tam je doprava, šílený provoz. A my jsme se domluvili, že když zase nepřijde včas, takže přesně uděláme tohle. Není tady, jedem. Takže my jsme mu ujeli u toho hotelu a viděli jsme potom vzadu, už jsme byli daleko, jak tam gestikuluje před tím hotelem, že nevěděl, kam jedeme. To pořadí. On věděl, co máme navštívit, ale nevěděl, v jakém pořadí. Takže si bral taxika. A teprve asi na 4. místě nás dohnal. Přátelé, v Indonésii pak už seděl v tom autobuse vždycky první. Ale tam jsme ho dostali, tak tam jsme řekli, takhle to musí být.
2: Pak tě mají mít rádi, člověče, jo? Jinak to nejde.
4: Představ si 50 lidí v autobuse, kdyby se každý choval jako Poulíček, kam bychom to dotáhli.
2: Hele, a kdo byl nejpoulíčkovatější, jako že nedodržoval termíny, nebo zlobil?
4: No, zlobil.
2: Holky nebo kluci?
4: Zdeněk Merta trošku zlobil, no, a jednou ho zpracovala Jiřina Bohdalová, takže taky už nepřišel pozdě.
2: Co mu řekla?
4: No, to nechtějí vědět. Bylo to v Brazílii přímo pod informační tabulí, kde bylo 42 stupňů Celsia. Naštěstí autobus byl takový otevřený, takže to jsme přežili. No a potom Jitka Zelenková, ta taky má problém s dochvilností, respektive měla, tak ta byla také převychována.
2: Jo. To jsi mi připomnělo, no to sem teda nepatří, ale já se tak stydím. Jitka měla teď zase na Vinohradech ještě jeden koncert.
4: Měla ke svým představení.
2: No, já jsem si ho napsal na příští neděli.
4: A to tam nechoď, to ti rovnou řeknu, to tam nebude nic.
2: No, mě je to tak teda, já neměl ještě sílu jí zavolat a říct, nezlob se, já jsem opravdu debil.
4: Já jí řeknu, tuhle větu, to jí určitě potěší, bude to opravdu velmi aktuální.
2: No, děkuju. No jo. Formáčková, vy se smějete, koukám, ano, bavíte se dobře.
0: Ne, ale mě by zajímalo, jak to dneska vůbec je s těma diskotékama. Jsou ještě vůbec takový, jako bývávali dřív. Já tam strávila mládí a teď vůbec nechodím.
4: Teď, Maruško, jste mi nahrála a nejsme domluveni. My jsme udělali v listopadu setkání těch nejstarších disc jockeyů, včetně Pavla Černockého, který to tady v roce 1967 rozjížděl jako první. A přišli tam DJové, kterým některým už je 80 let. Bylo to hrozně dojemné setkání a vzešel takový nápad, že 4x za rok letos, v březnu, červnu, září a v prosinci, uspořádáme Oldies Disco Show. Ta první se bude konat 28. března. Vždycky vystoupí 5 DJů, kteří budou normálně pouštět, budou mluvit, budou bavit. Protože dneska DJové při vší úctě sestaví si doma své sety, navazují beaty, navazují rychlosti a je to vlastně technická záležitost a skoro nikdo nemluví. Kdežto v době, o které jsem mluvil, promiň Peťo, že jsem zády.
2: No já jsem usnul mezi tím, to je dobrý.
4: Kdy hráli právě velikáni jako Jakubek Skalka a další, tak vlastně to mluvení bylo někdy u nich podstatnější než ta muzika. Tu jsme sem různě pašovali, vozili, kde kdo mě ji vozil, Franta Veselý, fotbalista, každý týden. Byl to docela náročný koníček, ale byla to zábava. Každý ten disc jockey měl jiný projev. Jeden byl spíš publicista, druhý byl bavič, někdo dělal soutěže, jako Pepí Šrámek. To už dneska není, ale my se k tomu čtyřikrát za rok letos vrátíme a v klubu Mandragora, to krásně zní, budeme tančit. Možná, že přijdou i některé divačky, které chodily na moje diskotéky
0: 100%
4: do Jalty na Kladně. Paní Čenská, to ještě nebyla Čenská.
2: Jo, takhle, jo, vy už se znáte tak dlouho, jo.
1: Já vám řeknu další tajemství, teď mě nahrál zase Petr, přátelé.
2: Sedni si, Peťo, jsi dlouhý, není často
1: vidět. Já jsem dávno hrál za tým snů a dostal jsem od Petra Salavy několikrát pozvání do Amfory. Já jsem dlouho odával, protože moje žena chodila na diskotéky Petra Salavy, skvělého disc jockeye s takovýmhle hárem, a mohla se z něj zbláznit. Pak jsme se poznali s Petrem blíže a takhle vzniklo už několik.
2: A je to hezká zátost. Trojka, takže je to mnoho pěkně.
1: Přátelé, všechno je to o komunikaci.
0: A já mám taky z diskotéku takový zážitek za mnou jednu, když jsem ještě byla ve Vlastě, tak za mnou přišel Miloš Skalka a říkal, Maria, mám tak výborný nápad, ty budeš se mnou jezdit na ty diskotéky, já ti půjčím ve fundusu Národního divadla kroj Mařenky z Prodaný nevěsty a dám ti kufřík s dechovkou a ty tam vždycky po půlnoci pustíš nějakou dechovku, jako za Vlastu, jo. A to mám třeba ještě před sebou, to by možná ještě jsem mohla dneska udělat.
4: Mě teď napadá jeden zážitek, který jsem si nevymyslel. Bylo to v Praze v klubu u Bílého koníčka někdy v 80. letech a tam občas přišli taky trošku už veselejší návštěvníci a jeden takovej chlapec, který by se dal nazvat Vexlák, co jistě víte, kdo to byl?
2: Jako takový menší?
4: Ne, počkej, přišel a především tam na mě zavolal. Ty vole, jestli tam pustíš 3 bílý břízy, tak máš u mě tágo, 1000 korun. Ty si představte, že v té době byl průměrný plat třeba 12-13 měsíčně a já jsem měl sebou jenom jeden single. Ale měl jsem vždycky rarity, měl jsem jeden single. Na jedné straně byla Škoda lásky a co myslíte, že bylo na té druhé straně? 3 bílé břízy. Vydělal jsem si.
2: Člověče, to je opravdu z pekla štěstí tohleto, jo. To mě se nikdy, já bych zaspíval 3 bílé břízy rád za 1000, jo. Nikdo nic.
0: Tak příště, až budeme začínat, tak zaspějí 3 bílé břízy a my se složíme.
4: A jestli ještě můžu přidat teda, když už si tak hezky povídáme, kapela se nebude zlobit, že ještě jeden příběh.
2: No oni už si nezahrajou, to je jedno.
4: Já jsem jezdil před časem takové turné Miss Aerobic Tour, a to bylo prezentační turné soutěže Miss Aerobic, která ve finále byla na obrazovkách televize Nova a jezdili jsme krajská kola a jednou jsme zajeli do Františkových lázní, a my jsme tam měli tu akci dopoledne a druhý den zase dopoledne, myslím v Chebu nebo dokonce v Plzni. No a teď,
2: čili
4: jsme
2: dvojáček?
4: Byli.
2: Ne,
4: to bylo dopoledne. Den, a měli jsme pak volno, byli jsme na hotelu a přiběhla uplakaná paní majitelka kavárny a říkala, chlapi, zachraňte mě. Mě teď zavolala kapela, my tu máme odpolední taneční od 15 hodin a my nemáme kapelu, sál je narvaný. Já vám to zaplatím. Přátelé, kdybych za normálních okolností řekl mojí technice, že to volno, který může trávit, jí zničím, že pojedeme do sálu hrát, oni okamžitě pochopili, že jde o recesi, vyskočili, nanosili aparaturu, postavili, za chviličku jsem hrál a protože já jsem měl vždycky ty rarity, tak fakt už na první kousek byl plný parket. Na Boniem, Rivers of Babylon a teď tam tančili všichni věkový průměr, 75-80. A teď si představte, že jsem to rozjel, dělali jsme tanec malýho ptáčka, kankan, všechno, až jsem měl trošku strach, bo to byli všechno vlastně pacienti, že jo, z těch lázní. A v finále někdo z těch pánů starších na mě zavolal, že by chtěl nějakou dechovku. A já jsem měl takovou směs, která končila úryvkem hitu Až já půjdu do nebe, vzpomenu si na tebe. A teď si představte, přátelé, 300 lidí na tanečním parketu s věkovým průměrem skoro 80, otočeno na mě, ruce nad hlavou, a zpívali Až já půjdu do nebe, vzpomenu si na tebe. A já jsem si říkal, v pondělí ráno na lékařské kontrole se budou asi divit. Ale dopadlo to.
2: Já jsem si myslel, že to končí pointou, jak to dopadlo. No, 3 infarkty, 1 mrtvice, ale jo, dobrý. Peťo, byl to bujarý život, krásný život, a je stále. Ty obrázky jsou, opravdu se mi moc líbí, skutečně jsou úžasné. A teď jako by tě měla potěšit kapela, já nevím, ty jsi docela jako vybíravý. Jo, ty máš to přeci jenom diskotékové cítění a za mnou je výborná kapela, ale je to přeci jenom takový jako country spíš. Jo.
4: Hrají krásně, já jsem
2: jo, můžou tady zůstat?
4: No, naopak, jako? Musí.
2: Musí. Kluci, máte, nebo i dámy vlastně, dámy, že byste nějak pana Salavu potěšili, už taky má svůj věk.
4: Myslím, jo. Písní. Teda.
2: Jestli máte 3 bílé břízy, jo. 3 bílé břízy prej ani neznají, jo, tak je to na vás. Děkuju ještě jednou. Petr Salava, díky moc. A teď už naši milí heroldi.

0: Heroldi, jak to končilo? Já jsem zbourán, nebo jak... Já se zbourám, jo? Čili já se jako opiju, nebo jestli to mám... Já tuhle ty pojmy neznám vůbec, takže to se nesměj. To je jasný. Prosím mě, Marie, ty jsi byla někdy na diskotéce?
1: No, já na to snad nevypadám. Půl života jsem prožila na diskotéce, já chodila na všechny. Já je všechny znám, ty DJ, a opravdu jako to byly idolové. Jako jsme ze nich byli zamilovaní a i podpisy jich jsme sbírali.
2: No, jak kdo?
1: No já jo.
0: Že bychom se zbláznili.
1: Zeptejte se doma, třeba to tam taky jako
0: to rezonuje. No to bylo, to už se Sezou Fokus vzpomínám.
1: To byly opravdu jako velký idolové, ty jsi nechodil na diskotéku.
0: Já jsem se učil doma normálně.
1: No a měl jsi ty pětky, viď? No, a já chodila na diskotéku a měl jsem jedničky, jestli to není tím. No,
0: čili děti, choďte na diskotéky, jako Ježíš, to je v tom láska.
1: Ale to bylo opravdu krásný, ty diskotéky, jo. Jako ty pražské diskotéky byly úžasný, jako to opravdu, já jsem se na to vždycky těšila celý týden, vždycky, když byla diskotéka.
2: Bylo nabito většinou, tam se nedalo to
1: sobě.
0: Nabito,
1: tam se
0: bylo,
1: takřka netančilo, ale opravdu to bylo super. Já to fakt milovala.
0: Já tě vidím na diskotéce.
1: No, ale ne, oni fakt ty DJ, to byli sami, jako opravdu, třeba i ten zmiňovaný Pavel Černocký, tak on i zpíval, že měl kapelu Donald a takový, to
0: ano,
1: byly
0: ano,
1: prostě opravdu
0: slavná
1: jako,
0: kapela.
1: Já o nich vím všechno.
0: Hele, prosím tě, to byly takový ty holky, které opravdu byly na každý
1: a
0: disko.
1: A Salava, jak byl hezký za mladá, jo?
0: Teď
1: je, on je pořád,
2: Ježíš,
1: jo?
2: Ježíš, pardon, ten minulej čas to nechápu.
1: Ne, on je pořád, ale jinak.
2: Ako já tu už teda tady nelítaj, ty
0: tohle vlastně. To si nespravila, že je pořád hezký, ale jinak. No to znamená šeredný jak
1: nohodné. Ne, oni oba, i pan Čenský, fakt to byl taky vždycky krasavec a je
0: taky
1: pořád.
0: Taky byl, jako no.
1: A je pořád, teď jsem tady je hezký, domluvit.
0: Tady je hezký jedině já, ty máho, to asi nebo...
1: Ty jsi pořád stejnej.
0: Ježíš, já jsem si vzpomněl, jak ty děti z vás šílely, jo, oni to byli děti, ne, že jo, to prostě, no tak chodili tam starší taky samozřejmě, ale no Beatles začínali s tím, že hráli pro 12-letý holky, že jo, prostě a takže proč by ne, ale v tom krásném filmu Láska nebeská, který mám strašně rád, tak tam je přece ten starnoucí rocker, který naspívá tu jako novou vánoční píseň, a že by se měla stát hitem a jak on tam mluví v jednu chvíli v televizním záběru k dětem, což se mi líbí, a říká, děti, nekupujte si drogy, staňte se hvězdou, budou vám je dávat zadarmo. A tehdy nebyl ještě sex, drogy, rock'n'roll.
2: No tak to, kdybychom řekli za minulého režimu tuhle tu větu, tak už jsme dohráli. No, jo, no. Já si myslím, že v té době vlastně drogy u nás fakt... Nechci teda to zlehčovat, ale myslím, že Maruško, drogy tehdy
1: ne,
2: nebyly.
1: Fakt, ale fakt nebyly.
2: Samozřejmě na těch diskotékách se pil alkohol docela i ve velkým a kouřilo se tam taky docela ve velkým. Někdy to bylo zakázané, tak se to skrývalo. Třeba u Bílýho koníčka měli vodku nalitou v lahvích. Tehdy byl takový nápoj, který se jmenoval Lift, jestli pamatujete, citronový.
0: To bylo nějaký bohatý, to jsem nevím.
2: Já jsem to jednou hrozně odnes, protože jsem po koníčku, který končil v 11:30, jel ještě od jedné hodiny dělat do fučíkárny na Karneval Slávie, dělat tu noční diskotéku. A já jsem celý večer nepil, abych mohl odjet. A teď jsem to skončil, šel jsem na bar si zaplatit útratu a tam stála ta lahev toho liftu a já říkám, hele, můžu se napít. A oni mysleli, jako, že si chci cvaknout a já jsem, přátelé, to do sebe obrátil. A to byla vodka. Takže samozřejmě rychle scháně taxíka, motaly se mi nohy, protože jsem prostě na lačnej žaludek vypil půl lahve šílenost. Takže to se různě skrývalo, ale myslím si, že drogy jako takový, možná, že někdo k něčemu čichal, že jo, někomu se říkal, čikulík se říkalo, že jo, nebo čikuli, je to tak? No, no, tak vy jste to asi
0: znalec,
2: poznal,
0: no.
2: Takže...
0: To na něm vidíš, ne?
2: Jako drogy, jako takový, myslím, že ty hlavní drogy, že téměř nebyly.
0: Jo, a Honzo, ty jsi někdy zažil třeba herce v indispozici, jakože trošičku jako přebral, nebo něco takového?
3: To je nepříjemná záležitost. Já to teda nemám rád. Ani když se hraje opilý muž nebo žena, tak by ten člověk neměl požít. Jo. To se nedá.
0: A jak říká Polívka, co pak hrát opilýho, když jsi střízlivý, umí každej. Ale hrát střízlivýho, když jsi ožralý, to je těžká věc.
3: To je problém, to nejde. Znám, když

0: A měli jsme na jevišti obrovského koně a hráli jsme na tom koni. A já jsem trnul jenom prostě, aby nežuchla dolů a to bylo opravdu nepříjemné, abych ji udržel v sedle.
1: No a takové ty běžné věci, co se stávají, jako jsou výpadky textu a tak, ale ty jsi takovej ten, který jako dbá na to, že musí přijít připravený a já nevím, no to by se to třeba nestalo nikdy, nevím jak.
0: Stává se to samozřejmě, ale pak jsou na jevišti kolegové a většinou ty by to měli zachránit, ale tady s tím tématem je krásný fór, jak dva takhle opilí jdou z diskotéky Petra Salavy v půl druhé ráno a jeden takhle vyjde a říká, co to tamhle svítí? A ten druhý říká, ty už jsi úplně vylitej, když to je měsíc. Já vím, ale kerej, leden, únor, březen. Se stane, no. Ale stane se to samozřejmě, že vypadne text, ale od toho, aby pomohl kamarád. Ale my hrajeme s Daruškou Morávkovou, dvě takové hezké představení, takové konverzačky. A jednou jí vypad text nebo co, ale řekla jiné slovo. A to normálně, když třeba hrajete rock a řekne tam jedno slovíčko a najednou vám řekne něco jiného, tak najednou, to byste nevěřili, co se stane, bychom nemohli asi 5 minut hrát, protože tam ona, já jsem jako žádlit a ona tam jako má říkat, no tak jsem s ním byla, jak a kde jste byli? Říká, je to důležité, ve skladu. Děda vždycky řekla ve skladu, kde jsi s ní byla? Je to důležité, ve skladu. Rok takhle hrála ve skladu a jednou se stalo, říkala, tak kde jste byli, kde jste to spolu dělali? Je to důležité? Je to důležité. To se píš. V kamrdliku. Najednou řekla místo sklad kamrdlik, ještě s tím D. Já jsem fakt nemohl půl hodiny hrát, já jsem říkal, cože v kamrdliku? A ono ještě tak se omlouval. Jako. A já říkám, mezi košťatama, kýblema, hadrama. No to je romantika teda. Říkám, no bylo to originální. Zvláštní, jak, takže já mám u slůvka kamrdlik vždycky bohatou fantazii. Stane se.
1: Ve skladu Neruda říkal jednu hezkou větu. Říkal, žena, jaký to divný sklad. Tolik krásy a tolik vat. Ale tak, Dano, jak se ti tady u nás líbí, prosím tě, vůbec, no? Ty říkáš, já už bych to ráda měla za sebou, že jo, no. No, ale
2: je to tak trošku pravda, jo, no, jo. To je pravda.
1: A proč?
2: Ale jinak je to bezvadný. Jo. Jinak je to bezvadný, moje premiéra se, myslím si, že vydařila.
1: No, ještě nejsme na
2: konci. On se říkal, s tím budeme jezdit, takže tak to hned při zpáteční cestě domů vysvětlím, že nebudeme.
1: No, hele, počkej, máš krásný oči, krásný úsměv, krásné obrázky, fajnovýho manžela, co by si dělala doma?
2: No, takovou tu základnu, aby se tam rád vracel.
1: No, ale no to je dobře, no. To my všichni oceníme, ale taky tě chceme vidět naživo. Co pak, Honzíku, ty se natahuješ?
0: Já mám takové pravidlo, takové krásné perské přísloví, které moje žena pořád nemůže pochopit. Je velmi moudré. V Perzii říkají, musím se vzdálit, abych ti byl blíž. To je moudré, co? Ale moje žena to nechápe, dokonce Petr Nárožný byl bezvadný v tom, já mám takový diář, pořád papírový, stará škola, že jo, tak jsem si psal nějaká data, představení, takhle se naklonil, a říkal, hlavně nebejt doma, co?
1: No, ale je to radost, když se Honza vrátí, ne?
3: No právě.
1: A je to zase čerstvý člověk, jo? Nebo přijde a jde si lehnout, nebo co?
2: Ne, není to čerstvý člověk.
1: Není?
2: Ne.
1: Já ho znám jenom jako čerstvýho.
2: Tak ty ho vidíš jindy než já ho vidím většinou v noci, anebo ho nevidím vůbec až ráno.
1: No, ono je to lepší, no, to je jedno.
4: Jako chcete, aby byl doma?
2: Ježíš, vůbec ne.
1: Marie, ta má takovou teorii, viď? Marie, to jenom řekni na ně, aby věděla, zkušená žena, že jako...
4: Ne, jako já nemám vlastní zkušenost. Já měla jenom 5 let šťastného manželství z těch 20, co jsem byla vdaná. A to bylo v době, kdy jsem studovala v zahraničí a viděli jsme se jenom jednou za rok. A to bylo opravdu šťastných 5 let. A pak už to nestálo za nic.
1: Ale teď vážně, jako ono to bylo způsobeno tím, že vy jste se 5 let neviděli a pak už to nešlo jako najednou, že jste se viděli furt, to je potom rána.
4: Tak to bylo peklo. Ale těch 5 let fakt bylo asi hezký. Tuhle formáček našel ve sklepě kufr s dopisama, který jsme si psali, jako za těch 5 let. A říkal, Marie, to není možný, že my dva jsme si něco takového psali. Já říkám, vůbec mi to nečti, já si to nechci ani připomínat.

0: Ale fakt to bylo nejhezčích 5 let našeho života. To jako ta vzdálenost prospívá, já si myslím. Ale já to fakt radím každému. A dokonce, ale to je bohužel, my máme bytovou krizi, ale kdyby jsme neměli bytovou krizi, tak je nejlepší, když bydlejí ty manžele každý zvlášť.
1: Jo.
0: Ale to prý fakt funguje dobře. To opravdu jako lidi, kteří s tímhle mají zkušenost, tak říkají, že to je opravdu skvělý.
1: Člověče, a ještě je dobrý, když se nevezmou, ne? Taky, co?
0: To už je jedno.
1: Jo.
0: To už je jedno, ale když bydlí každý zvlášť, to prý funguje taky dobře.
1: A ty jsi byla...
0: Ale ne, já vím, že když jste harmonický, to je super, jo, jako to...
1: A Dana se tak na Honzu dívá, prý harmonický,
0: když jste harmonický, to je skvělý, jo.
2: No ne, my jsme, viď, Dano.
1: Musíte brát ohledy na stárnoucího herce, jako taky, no... Je nějaká role, kterou by si ještě rychle na závěr, ne na závěr, ale jako tak, jako...
3: kterou bych se rozloučil. Nemám asi, já jsem vděčný za každou příležitost, ale já když jsem začínal hrát, vlastně moje první role na divadle, když jsme hostovali, když jsem studoval státní konzervatoř, tak bylo v představení Till Eulenspiegel a tam jsem alternoval s Markem Ebenem. A Marek Eben, to je vlastně takový můj anděl strážný. A tam hrál hlavní roli toho Tyla Eulenspiegela Honza Hartl. Režíroval to pan režisér Pistorius. A to představení se mi strašně líbilo, tak to bylo jedno z prvních, kde jsem vystupoval, tak na to nemůžu zapomenout. A to je inscenace, která už se dlouho nikde neuváděla. A mně se hrozně ta postava toho Tyla Eulenspiegela líbila. Tak kdyby někdy na závěr Till Eulenspiegel...
1: To je čas ještě minimálně rok, dva.
3: No, děkuju. Tak to je moc hezká role.
1: Tak to věřím. A úplně jenom poslední v tomhletom odstavečku. Ty jsi vlastně, jednak já jsem se dočetl, že jsi se dokonce učil nějak knih tiskařem nebo něco takového.
3: Knih vazačem.
1: Nebo vazačem, mně to je jedno, jestli vazačem.
3: Ne, to je velký rozdíl.
1: No, jo, tak jsi chytrej na jednou zase.
3: Tiskař ale... je dřív, pak je knih vazač.
1: Jo, no nemůže vázat, když tam nic není, že jo, no, tak to
3: chápu. To nasází že... a my to zvážeme.
1: Jo, a fakt jsi se jako tím doučil nějak, nebo ne, pak jsi šel na konzervatoř, nebo...
3: Nedoučil, protože já jsem
1: se dostal... Myslím, takový nedoučený vazač,
3: jsem, protože jsem z 3letého oboru učebního vystudoval pouze rok, ale naučil jsem se vázat i kožené vazby, ale já jsem dělal u obchodních tiskáren Kolín a my jsme vždycky 14 dní byli v provozu a 14 dní jsme se učili. A obchodní tiskárny Kolín do dneška vyrábí kalendáře. A jestli se podíváte na kalendáře z roku 1978 a 9, tak ty mají ze 3 stran takzvané ořízky žlutou barvu. Tak tu žlutou barvu jsem barvil všechny kalendáře já. Měl jsem žlutý koutek a...
1: Ty jsi zanechal stopu,
3: ano,
1: v knih tisku.
3: Celoroční
1: jak
3: stopu.
1: Jak ten Gutenberg úplně, to je úplně stejný vlastně.
0: Ne knih tisku, knih vazačství.
1: Ježíš, zase,
0: pleteš.
1: No tak...
3: Kniař, knih vazač.
1: Knih vazač, no.
3: Ruční
1: no.
3: Vazby knih.
1: Dobře. Knih. Prosím vás, Dano, opravuje vás doma Honza, jako když... Mě pořád, Marie, ne, že bychom spolu měli nějaký jako vnitřní vztah, jo, ale já už jí mám plný zuby, teda to je jedno, ale... Jako má taky nějakou, my totiž máme o něm představu, že to je, a já se to fakt myslím, je to noblesní, příjemný, milý.
0: Dokonalý.
1: No ještě dokonalý, to mě chybělo, na to jsem si nemohl vzpomenout zrovna při pohledu na ně, ale tak jako nějakou vadičku, kdyby tak měl nějakou. No tak to stačí tohle.
0: Nemá.
1: To, takhle dlouhou pauzu po takovýhle otázce by moje žena neměla teda.
4: Já jsem si to musela všechno zopakovat, ty chvalospěvy. A vlastně jsem nepřišla na žádnou velkou vadičku. Má malinký, ale to máme všichni, ale velkou nemá.
1: Malinký, no jo, no, tak jako... Malinký vadičky nevadí. A já se jenom úplně vrátím. Marie, ty jsi vlastně vždycky říkala, že ty manžele, a o tom jsme mluvili, že by neměli být příliš často moc. Jako...
0: Ale mě by fakt zajímalo, vy jste nikdy neměla jako třeba myšlenky o tom, který rostliny jsou jedovatý, nebo který houby a který... To jste nikdy neměla?
4: Ne, my to probíráme na každém kafe s holkama. Takže měla po každý, když jsme sami s holkama všechno probíráme a měla jsem ty myšlenky.
0: Že jo, to má každý.
4: Ale bavíme se o manželích jako jiných jako kolegyň a kamarádek, ne o mé manželovi.
0: Já znám všechny jedovatý rostliny a tak to jako opravdu tohle to já mám zmáklý.
3: Maruško, jste mě připomněla můj oblíbený vtip. Je dáma na vlázních a tak si jí ptala, na co manžel? Já bohužel jsem trojnásobná vdova. Jožiš, co se stalo? Dva manželé zemřeli na otravu houbami. No a co ten třetí? Ten zemřel na frakturu lebky. Proboha, co se stalo? Proboha, nějaká tragédie? Ne, nechtěl jíst houby.
0: Taky jeden takový manželí smaženici a říká, to je výborná. Kde jsi vzala ten recept? Ono říká, v jedný detektivce.
1: Já se nechci opakovat, ale když si pozvete takový fajn kamarády, tak ten čas letí tak neuvěřitelně rychle. Já jsem se zase podíval na hodinky teď, ale mě je líto se s vámi rozloučit. Jo. Nebude asi, možná, že, no tak tu zůstaneme, jo. Možná, že Marie, no, ty už máš na kahanku, jak jsi říkala, teda, no, že by si se rozloučila jako první.
0: Tak já to umím optimisticky. Těším se na příští měsíc.
1: My taky. Držíme tě palce, Marie. Peťo?
2: Já vám řeknu zážitek velmi čerstvý. U nás v Rudné u Prahy je takový stánek, kde prodávají dobroty, masa, uzený a takový. A my jsme měli doma čočku a došlo nám uzený maso a já jsem tam šel a tam byl pán, který obsluhoval, který jsem viděl poprvý, protože jsem tam nebyl předtím, a říkám, abych poprosil, jestli mi uříznete dva plátky uzeného masa. On to uříz. A já říkám, co jsem dlužen? A on říká, pane Salavo, vy nic, já vyrost na vašich diskotékách.
1: Člověče, to je dojemný příběh. Já jsem o tom nechtěl mluvit. Já jenom, aby tě naštval, aby tě trumfnul, jo. Co jsi to dostal? Salát nebo co jsi to dostal?
2: Je, uzený.
1: No uzený, dobře, no. Hele, před Vánocema, přesně asi to bylo na Štědrý den, nebo den před Štědrým dnem, jsme zjistili nějak, že nemáme majonézu, jo. A chtěli jsme si užít, jako bez majonézy nejsou Vánoce Vánoce, že jo, to je jasný. A tak jsem jako scháněl majonézu, obvolával jsem nějaké výrobce majonézy a tak. Strefil jsem se, šel jsem tady do jedné majonéz z Niny, nebo jak se tomu říká, výrobny Lahůde, výborně lahůde. Salava, děkuji. A tam chlapík říkal, máme, přijeďte. Jsem přijel, tam takový sympaťák, celkem jako mladý kluk, nevím, kolik 40 nebo kolik mu bylo, a dal mi tam, a já říkal, už dost, já už to nepotřebuju tolik, se na mě podívejte, a jsem šlank, jo, krásná postava, atlet a tohle, a on říkal, jen si dejte, já jsem říkal, co jsem dlužnej, a on říkal, pane Jančařík, vy jste moje dětství, magion, děkuju. No. No ne, já jsem to ještě nedokončil, říkal, vy jste moje dětství, dáte mi 180 korun, takže... Ne, bylo to tak. No, tak Dano, kdy se uvidíme zase?
4: No, toť otázka. No. Já vlastně, když Honza přijel, oznámil mi, že budou obrázky tady v Plzni, tak jsem byla nadšená, ale neřekl mi, že to bude s rozhovorem. A to jsem se dozvěděla až od Petra, který mi říkal, ale počkej, my tam budeme blogit. A já jsem řekla, doma, já tam nejedu.
1: My jsme, ano, moje žena se se mnou vsadila a říkala, Dana nepřijede. A já jsem říkal, ne. Já jsem mluvil s Petrem a já jsem mluvil teda s Honzou a pak jsem mluvil s Petrem, ten má větší slovo v jejich manželství, takže přijedou.
4: Takže já jsem nakonec přijela díky Petrovi i Honzovi, abych jim to nepokazila. Takže moje premiéra, doufám, že dopadla dobře a chci vám všem poděkovat, protože jste byli úplně úžasný.
1: Děkuju.
0: A já jenom podotknu, vy jste hrozně hezká, tak se ukazujte.
2: V rádiu.
1: A zase máš utrum, kamaráde. Jeničku, je na tobě závěr.
3: Já mám taky optimistický zážitek z ordinace, zůstávám u lékařů. Přijde pan doktorovi a pane doktore, není mi dobře. Co vás trápí? Tak takový vnitřní třas, slabost, jdeš na vomlední. Říká, to jste tady správně, uděláme sedimentaci, tlak vyšetříme, uděláme krevní testy, sono, všechno, EKG. Jenom vás, pane, musím upozornit, jste v soukromé klinice. Máte na zaplacení? No to nemám. Tak buďte zdrav. Buďte zdraví.
1: Ale ono, jako lidi se smějou, ale není to tak smíchu zase. Ne nějaký k smíchu, jako.
3: Já řeknu jeden slyštější taky příběh z Amfory, pozdrav pambu, ale ten je roztomilý, když Amfora slavila, Petr měl opravovat, ale už to znám zprostředkovaně, ale mně se to moc líbí. Amfora oslavovala 40. výročí, tradičně v Hyberny v Praze, a Petr to chtěl mít slavností a přemluvil Marka Ebena, už jsem říkal, že to je můj velký takový vzor a takový guru, tak aby ozdobil ten večer tím, že do Síně slávy bude uvádět nějakého sportovce olympionika. A Marek Eben to sám velmi hezky vyprávěl, říkal, ten Petr mě velmi pečlivě, slušně přemlouval, tak jsem řekl, dobře, jednou na podzim to bylo v listopadu večer, teda jsem přišel do toho paláce Hibernia, začalo to v 19 hodin, už jsem tam byl v 6, dole spousta známých tváří a byl tam taky ten sportovec, ten voštěpař, ten Jan Železný. Tak jsem se s ním tak jako povídal a on najednou začal říkat, že hraje golf. A já říkal, no tak přijďte k nám do Varu si zahrát golf, tam je krásné hřiště a tam hrajou taky, to je jediný sport, který dělám. A on najednou říkal, no že já hraju hodně, já už hraju i ty turnaje, já mám handicap 0. A on se díval, že vy máte handicap 0, to jste dobrý, to už máte handicap jako ten Roman Čebrle. A on se na něj zadíval a říkal, Marku, já jsem Roman Čebrle.
1: Voště měli oba. Já jsem říkal, Marku, co jsi mu na to řekl? Na to už nešlo říct nic. Se zaponěště, pane Čenský, zaspívejte písničku Dělání. No jenom takhle dva tóny, nebo...
3: Příště, přátelé, to je taková skladba, která...
1: Myslíš, že zaspíváme s tebou?
3: Letos už oslavila přes 45 let. A má docela jako historii, protože ta pohádka Princové se na draka vstoupila do dějin tím, že pan režisér Adamec ji natočil pouze za 3 frekvence. Ta pohádka zhruba skoro 60-minutová se natočila pondělí, úterý, středa od 14 do 18 hodin, což je něco nevídaného. A hlavně se proslavila písničkama, které napsal pan Svěrák s panem Uhlířem. A oni právě tuhle písničku, oni tomu říkají píseň práce, dělání, dělání. Tak říkali, jak tohle může uspět. A paradoxně změnili po letech názor a řekli si, ono to mělo úspěch, protože ta písnička je pravdivá. Protože opravdu, když člověk má nějaké trable, srdce zjele nebo potíže, tak jediné, co vám pomůže, je něco dělat.
1: Paní Dano, krásné obrazy. Pane Jančaříku, díky za pořad, moc se bavím. A poslední věta zní... Kapela Boží a srdíčko. Tak Heroldi, děkujeme. Heroldi, díky. No a moji milí, budeme se loučit. Marie, Honzo, Dano, Petře a Heroldi, moc vám děkuju.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A za chvíli už aktuální zprávy Českého rozhlasu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Bylo 10 hodin. Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku plánuje na střeše fotovoltaiku. Karlovarský kraj zve na praktický trénink první pomoci. Vláda by měla zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. A dnes bude až zataženo s občasným deštěm teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku dokončila stavbu nových dílen. Za práce zaplatila 60 milionů korun. Pomohla i evropská dotace i peníze od Karlovarského kraje. Kromě moderního vybavení jsou taky dílny energeticky soběstačné. V rámci stavby byla na střeše umístěná fotovoltaika. Do budoucna by mohla být i na střeše celé školy, říká ředitel Pavel Žemlička.
3: Samozřejmě jsou to plány. Já si myslím, že je to tak nová technologie, že se to nejdřív musíme naučit ovládat a musíme zjistit, jaké jsou úskalí tohodle, protože to není to tak úplně jednoduchý. A myslím si, že do budoucna škola je připravená na to, aby na její střeše mohly být další fotovoltaické panely a tepelné čerpadla, takže si myslím, že do budoucna by stálo za to udělat celou školu soběstačnou energeticky.
2: Moc pomoc Tour dorazí do Karlových Varů. Jak uvedla mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková, akce nabídne zdarma praktický trénink první pomoci. Uskuteční se 22. září v hotelu Thermal a propojí policii České republiky a Český Červený kříž s inovativním tréninkem první pomoci. Návštěvníci si vyzkouší základy první pomoci i resuscitaci ve virtuální realitě. Dopoledne je určené školám a čas od 15 do 17 hodin pak široké veřejnosti. Více informací najdete na www.mocpomoc.cz. Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco nižším než oznámených 389 miliard korun. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
4: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
2: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy více než o třetinu.
5: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Hokejisté Třince zvítězili za 3 body i ve třetím utkání v sezóně Tipsport Extraligy. Plzeň v předehrávce porazili 3-2. Třinec bez ztráty bodu povede extraligovou tabulku i po dnešních řádných zápasech třetího kola. V 17 hodin se utkají Liberec s Kladnem, Pardubice s Karlovými Vary, České Budějovice s Olomoucí, Brno s Hradcem Králové a Vítkovice s Litvínovem.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo, odpoledne s občasným slabým deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vanemírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřená ulice Vítězná cesta.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem brzk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No, vůbec je správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám, jo. To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No, kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo. Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou, nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde? Kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No, tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo, kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: rozhlas Karlovy Vary.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskech, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péc nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovnej.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování a něco všechno za něčeho přibíjí to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to, člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, já držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno, my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotino, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají, ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Děkon Velinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Děkon Velinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
0: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
0: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
0: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Ne, taky to dobrý,
0: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný, co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
0: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
0: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
0: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
0: Prosím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
0: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
0: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne,
0: na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
0: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
0: takže
1: jako se probouzím.
0: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
0: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
0: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
0: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
0: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
0: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto válet a tak jsem zavolala soused.

0: ruce. A ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče. A tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
1: Já jsem si připadal jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
0: Vlevo, to bylo.
1: Jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
0: No.
1: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček má?
0: Já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
1: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
0: Děkuju, že jste přišli. Mám radost. Děkuju.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten ano, přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo i vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu. A výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Na festival Eurorando míří do Krušných hor turisté z celé Evropy. Sokolov dokončuje stavbu nové cyklostezky z centra města směrem na Svatavu. Silný vítr opět zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, dolní je v provozu. A dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě Eurorando 2026. Organizátoři připravili 56 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 přeshraničních. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury Krušnohoří se zatím prodalo přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
2: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
1: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin. Sokolov dokončuje novou cyklostezku podél řeky Svatavy. 300 metrů dlouhý úsek se u parkoviště v Mlýnských Příkopech napojí na stávající stezku přes takzvanou Lávku lásky. Náklady jsou zhruba 10 milionů korun a většinu pokryje dotace z programu Spravedlivá transformace. Původně měla být stavba hotová na začátku září, říká stavební technik městského úřadu Luboš Pravec.
3: Vzhledem k tomu, že se několikrát projevily přívalové deště, došlo k sesutí svahu a bylo nutné práce opakovaně přerušit. V současné době ale jsou veškeré potíže překonány a stavba se chýlí ke konci.
1: Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes znovu zastavil silný vítr. Dolní část Spece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Informoval o tom vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Podle něj by mohl být horní úsek mimo provoz celý den. Turisté ale můžou z Růžové hory pokračovat na vrchol 2,5 kilometru pěšky. Vítr na Sněžce měl ráno v nárazech rychlost přes 90 km za hodinu. Teplota se pohybovala kolem 8 stupňů Celsia, pocitově ale jen kolem 3 stupňů. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Stanici Al Jazeera to řekl šéf iránské nejvyšší rady námořní národní bezpečnosti. Podle něj Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených financí a zrušení námořní blokády. Konzultace s katarským a pákistánskými zprostředkovateli podle něj pokračují.
0: Sport.
1: V Montrealu odpoledne odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Časovku jednotlivců pojede i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek. Na skoro 40 kilometrů dlouhou trasu vyrazí po 19. hodině českého času. Ženy mají závod na stejné trati na programu od 15 hodin. Česko v elitní ženské kategorii ale zastoupení nemá.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo, odpoledne s občasným slabým deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vanemírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V nové roli na Karlovarsku je z důvodu konání Michalské pouti uzavřená část ulice Chodovská.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tady je dobré dopoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsou 4 minuty po 11. hodině. A tak vítejte. Příští týden nám začíná podzim, ono počasí, když přes nás aktuálně přichází studená fronta. Tomu je malinko odpovídá, ale jak jsme slyšeli v dnešním dobrém ránu od meteorologů, tak by se ještě to babí léto mělo vrátit na příští víkend a tak uvidíme, jak si ho užijeme. Už za chvíli v našem dopoledním vysílání vám nabídneme kalendárium právě pro dnešní den. Taky proto buďte s námi dál.
0: Dobré ráno a Jiří Trnka.
4: A od nás Turbo a také hráč.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
2: Já Tiberius Claudius Drusus z hradu vznešeného.
1: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
3: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
1: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
4: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
5: Když jsem ji tam dával, tak byla živá.
6: Výborně, tak vy dva už se znáte.
1: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
7: Bojčík, Hlaváč, Backhand, go!
1: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. You.

0: Historické stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary za 6 minut bude 11:30. Já jen tak mimochodem připomínám, že máme stále v platnosti soutěž o houbařský set. A tak si hlídejte houby magicky, když se ozvou, tak telefonujte sem k nám do studia.
1: Stopy.
0: Tentokrát vás bereme na výlet po zaniklých obcích Sladkovského lesa, o kterých ve své knize píše Luděk Joša.
2: Výlet je to pěkný, ale už mě bolí nohy.
3: Hele, tamhle to je, vidíš, na té křižovatce.
2: Památník obětem první světové války. Tady dřív bývala Horní Žitná, teda Rockendorf. Představ si, že tu před 100 lety stál zámeček, pivovar, autama se sem jezdilo do penzionu Josefa Kindla. Tady to píše Luděk Jaša v knížce o zaniklých obcích Sladkovského lesa.
4: Tak se nedívej do knížky, ale do krajiny. Jsme o kus jinde. Tenhle památník je taky to jediný, co zbylo i z bývalý vesnice Šembrun ze Studánky. Hele, tady na informační tabuli zaniklé obce na Březovsku čtu, že tu v roce 1847 žilo přes 300 lidí. Byla tu hospoda i jednotřídka.
2: No jo, Studánka. Tak to musíme jít do bývalý Horní Žitný, ještě o kus dál.
5: Čistá Vranov, Třídomí, Arnoltov, Lobzi, Studánka, Horní a Dolní Lazy, Paseka. Proč ty obce zanikly? Souvisí to s hornictvím?
6: Tam byl ten vliv odsunu původních obyvatel, kteří většinou byli odsunuti. Těch, co měli povolení, které zůstat, bylo minimum, takže vlastně ty vesnice se vylidnily. Pak sem přišla armáda. Potřebovalo jim všecko tajné, takže ty lidi, kteří tam byli už z českého vnitrozemí, tak znova byli vyhnáni. Ta situace tam byla tak, že vlastně zůstaly prázdné obce nebo celé i město, jak byla čistá.
5: Takže větší vliv než postupný útlum hornictví v minulých staletích měl odsun.
6: Určitě.
5: Poznamenává autor knihy Zaniklé obce Sladkovského lesa Luděk Jaša. Co z těch zaniklých obcí zůstalo? Dají se najít ještě nějaké zbytky?
6: Jenom zbytky, většinou to jsou zákres sklepů nebo těch nižších obydlí a jsou to spíš kamenné takové rozvaliny, nežli nějaké zbytky.
5: Vy se zajímáte také o zaniklé mlýny. Na vašich stránkách slavkovský.les.cz jsem jich našel tuším přes 50.
6: Těch mlýnů je daleko víc. Každý zařízení na pohon vodou jsem zmapoval, zapsal, zakreslil a navštívil osobně.
5: Zůstal ještě nějaký funkční?
6: Žádný prakticky nezůstal.
5: Díky vaší knize se mohou stát čtenáři i detektivy a pokusit se najít pozůstatky hradů, jako je Blickenstein, Borschegrín a Funkstein. Našel by ještě někdo vůbec?
6: Pochopitelně našel. Jsou zachovalé zbytky. Jste schopni určit, kde byla hlavní místnost, kde byl dejme tomu vstupní brána a další. U všech tří těchto zbytků těch hradů kamenné základy jsou.
5: Jsou nějaká místa zmizelá a znovu objevená, kam se rád vracíte?
6: Já říkám, kdo přijde do Sladkovského lesa, tak vlastně už srdcem neodejde, získá si vás to. Já osobně mám rád Vranov, mám rád Čistou.
0: A touhle pozvánkou k návštěvě zaniklých míst Sladkovského lesa uzavírá Luděk Jaša další díl seriálu Sudecké stopy. Ze Sokolovska, Josef Šorfa, Český rozhlas.
1: Sudecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudecké stopy. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: jste s Českým rozhlasem Karlovy Vary, krásné dopoledne nedělní s námi, teď 5 minut po 11:30. Faktem je, že být bedlivý a poslouchat pozorně vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary se většinou vždycky vyplácí, neb tentokrát to jednomu z vás, který se dovol jako třetí, přináší výhru. A to houbařský set na telefonu je paní Dana, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Musím tedy přiznat, že jste jako čtvrtá, která se dovolila, protože třetí paní tam vyhrála nedávno, tak podle pravidel 30 dnů, tak se nesmí vyhrát. Tak to vyšlo dneska na toho čtvrtého, tím jste vy. Tak vám gratuluji. Houbařský set od Českého rozhlasu, tak je váš. Já když jsem se díval, tak mi tam zaujal ten Atlas hub, taková legendární kniha, která by neměla chybět v žádné knihovničce. Máte doma Atlas hub?
1: Nemáme.
0: Tak ho, už ho máte. Jo. Zatím tedy tady u nás, Jitkově ulici v Karlových Varech, v budově Českého rozhlasu. Co vy a houby chodíte? Říkala jste, že ano, společně s manželem, že rádi sbíráte. Jste takový ten klasický český houbař, protože k základní české výchově patří, že všichni známe 5-6 hub. Znáte jich víc?
1: No, spíš ten klasický.
0: Já jsem taky.
1: Neexperimentuju.
0: Já jsem také ten klasik, který sahá dolů, zdali to nemá dole takový ten chladič. A když je to rovné, tak je to jasné. V nejhorším, tak se do toho kousne. Pak je ještě možno, že to je hořké, to je potom hořčák, ale jakoby jinak to máme všichni stejné. A přeci jenom takové ty houby, jako třeba bedly, ty růžovky, které z růžový a jsou vynikající, které se oloupou, dají se na máslo, na to sůl a kmín a na chleba namazaný máslem, to je báječný. Ty sbíráte?
1: No, manžel spíše sbírá.
0: Takže manžel...
1: Já jemu samozřejmě, já mám radši hlívok.
0: Jo, takže máte radši hlívok. Tedy manžel je větším houbařem, než jste vy. Tak je tam ještě nožík a podobné věci, taška šikovná na houby, která není i dělitová, pozor na to, protože v té není dobré houby nosit. Tak my vám gratulujeme, jsme rádi, že jste vyhrála a užijte si houbařský set.
1: Děkuju. Naslyšenou. Děkuju, naslyšenou.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

byl Petr Novák a je včas krásný začátku. Já se jmenuji Jiří Trnka, přeji vám krásnou celou neděli a po 12. hodině se už těšte na pořad písničky pro vás, tak někomu písničkou udělejte radost.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Z karlovarského letiště bude létat nový spoj do Albánie. Kaple v klášterním areálu v Ostrově bude mít opravenou fasádu a výzdobu. Případů nákazy lymskou boreliozou je oproti loňsku skoro dvojnásobek. A dnes bude zataženo s občasným deštěm teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Marek Štětina. Cestovní kancelář ČEDOK rozšíří lety z Karlových Varů. Kromě turecké Antálie nabídne příští léto přímé spojení do Albánie. Čártrové lety do Tirany budou fungovat každý čtvrtek od 22. července do 23. září. Obyvatelé západních Čech tak budou mít další možnost, kam se dostat na dovolenou přímo z Karlových Varů, říká mluvčí ČEDOKu Klára Divíšková.
2: Klienti si budou moci vybrat ubytování od 3hvězdičkových hotelů až po luxusní 5hvězdičkové rezorty, především na oblíbené Dražské riviéře a v oblasti Vlory. Nabídku navíc doplní poznávací zájezdy s odletem přímo z Karlových Varů.
0: V Ostrově opravují fasádu a výzdobu kaple Panny Marie Einsiedelnské. Obnova bude stát 2 miliony korun a hotová bude do konce září. Během prací se objevily ještě další závady na střešním plášti nebo barokním zámku dveří, které nechá město taky opravit. Pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
3: Současné práce zahrnují opravu poškozených omítek, štukové výzdoby a oplechování štítu i bočních atek. Kamenické prvky, jako je erb a sochy, procházejí také čištěním, zpevněním a restaurátorskými opravami do detailu. Obnovu doplní ochranné nátěry a ošetření kamenné proti pronikání vody.
0: Přibývá nakažených lymskou boreliozou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Hejniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
4: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezony.
0: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale taky v městských parcích, na zahradách anebo i na hřbitovech. Ruský útok v kyjevské oblasti nepřežili minimálně 4 lidé. Podle ukrajinských úřadů tam jeden z dronů zasáhl obytný dům. V chersonské oblasti při ruském útoku zemřel pravoslavný kněz. Naopak nejméně 2 lidé zemřeli po nočním ostřelování moskevské oblasti, informoval o tom tamní guvernér Andrej Vorobjov. Moskva tvrdí, že za víkend vyslala Ukrajina na Rusko víc než 1600 dronů. Asi 450 z nich mířilo na Moskvu. Podle stanice BBC je to dosud největší ukrajinský útok na ruské hlavní město. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje z prvního místa do Velké ceny Rakouska. 24-letý český jezdec vyhrál včera v rekordu okruhu kvalifikaci třídy Moto 2 a po třetí v kariéře vybojoval v seriálu mistrovství světa pole position. Závod ve Špilbergu odstartuje ve 12:15. Počasí. Odpoledne bude zataženo postupně s občasným slabým deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dál se jezdí bezpečně, provoz na silnicích v regionu je teď plynulý, bez komplikací a nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Je to tak i o víkendu v pravidelném čase ve 12 hodin a téměř 5 minut v neděli 20. září otevíráme takovou tu naši hudební samoobsluhu. Vítám vás u poslechu. Další hodinka může být klidně celá na vás. Stačí využít kontakty, které míří sem ke mně do studia. Nejrychlejší je telefonní číslo 221 55 37 37 a nebo případně také můžete využít e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz. Ať už použijete kterýkoliv kontakt nebo dokonce formulář na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz, všechna spřání se pokusím vyplnit. První hudbu nabídnu já. Neuč slunce hřát nám zaspívá Helena Ondráčková a potom už se těším na to, komu budete chtít zahrát. Každé přání, bude-li v naší fonotéce, se pokusím vyplnit, ale to už přece víte.
1: Dobré odpoledne a Lukáš Pochylý.

0: Helen Vondráčková už utíká pryč, ale vy nikam neutíkejte, zůstaňte u rozhlasu a u telefonu, případně u e-mailu, protože nabízíme písničky z vašich přání, tak jako to teď po telefonu udělal pan Miroslav. Hezký den.
1: Tak, dobrý den, já vás zdravím, pane redaktore, tady Miroslav Sýkora ze Sokolova, já bych poprosil paní Aničce Starůstkový zahrát písničku od Valdemara Matušky Zlatý třešně zrály a tímto jí přejeme všecko nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, hodně lásky, štěstí a spokojenosti. Pane redaktore.
0: Krásné
1: to
0: přání,
1: tak
0: my
1: bylo
0: se...
1: všechno a obec Slováků taky.
0: Obec Slováků zdravím, my ano, se samozřejmě připojeme, paní Aničku také zdravíme a písnička je připravená.
1: Takže hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. Děkujeme, pane redaktore, a děkuju, nastanou.
0: Krásný den, naslyšenou. Vše je připraveno. Třešně už zdraví a telefonní linka i e-mailové

0: jsem hnal svý stádo dál.
1: A my už dál ženeme v našem vysílání. Na telefonní lince je v tuto chvíli Pepa. Hezký den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, tady to Bezva Radio.
1: Děkujeme.
2: A dneska mám takový pošmornější počasí, tak si dáme dneska trochu nevožili, tak si dáme Katapult, Hlupák Váha. A bylo by to pro Standu, pro Jardu, pro sestry, pro holky, kukačky do cukrárny, no a samozřejmě taky pro vás a pro celý vaši kolektiv, ať se vám daří a zase někdy naslyšenou.
1: I vám, ať se daří, děkujeme za zahrání. Pane Pepo, vy máte, zdá se, pořád dobrou náladu, máte na to nějaký recept?
2: No po včerejšku jí mám dobrou, protože jsme si zabékali, natancovali, bylo to hezký.
1: Ať se vám dál takhle život líbí. Krásný den přeju, naslyšenou.
2: Naslyšenou, ať se vám daří.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A Český rozhlas vám dál servíruje hudbu podle vašeho přání. Na telefonu 221 55 37 37 už je připravená paní Alenka. Hezký den přeju i vám.
2: Dobrý den, pane Lukášku, já vás zdravím, přeju vám krásnou neděli a písničku posílám paní Jirince Řečkové a jejímu manželovi Františkovi. Posílám to jenom tak pro radost a přeji hezké prožití dnešního nedělního dne. A sejdeme se 1.10. na plese.
1: Tak to vám přeju, ať si hezky zatancujete, ať si popovídáte, protože to vždycky člověka potěší, zvedne náladu. Tak ať se ples vydaří a já za tichou píseň od Ivety Bartošové děkuju. Hezký den.
2: Děkuju vám a vám taky hezký den.
1: Díky.
2: A písnička patří i vám.
1: Děkuju, zahrajeme si ji společně. A je tady.
2: Ano.

0: Po něžné Ivetě Bartošové tu bude zase humorista, hudebník Jan Vyčítal, a to díky panu Tomášovi. Já vás zdravím.
1: Děkuji.
0: Vybrali jsme Honzu Vyčítala, to je vaše krevní skupina, dalo by se říct.
1: Ano, dá se to tak říct.
0: Pro koho zahrajeme?
1: Zahrajeme pro moji ženu, pro moje děti a pro moje kamarády, kteří mají nebo měli rádi Honzu Vyčítala.
0: Myslím, že k tomu se určitě v té oblíbenosti řada z nás připojí. Pane Tomáši, i vám hezkou neděli a děkuji za výběr a za zavolání.
1: Já vám děkuji taky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

jsem byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

0: dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj Jeep. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomalučku jel v ten směr a od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: Nesmím zanedbávat ani vaše písemná přání, nahlížím do e-mailu studio.vary@rozhlas.cz a je tu přání od Karolíny ze Sokolova. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro moji mamku, která měla včera narozeniny. Přeju všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a lásky. A vybrala Karolína písničku Mám boky jako skříň od Evy Farné.
3: Mám prosím.

0: Další z písemných přání už míří pro našeho kamaráda Jindru. Zahrajte prosím Jindrovi k zítřejším narozeninám, ať mu stále tak dobře chutná parta ze Sokolova. A prosili něco od Miroslava Žbirky, zkouším poslat zlodějku snou.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!

0: Zdá se, že i když sluníčko za okny příliš nesvítí, máte příjemnou neděli, zatím sem volají všichni s dobrou náladou a stejně tak je to i u dalšího posluchače u Míry. Přeju hezký den.
1: Hezký den, pane redaktore, musím říct, že Karlovarský rádio má úplně super redaktory, protože jsem se nesetkal s někým, nechci říct, nebudu dál povídat. Takže, tady ta písnička by byla pro všechny naše verní posluchače i pro ty nový, jestli se naskytli. Jmenovitě pro maminku Danu z Ostrova, pro její kamarádku Anč z Ostrova, pro moji velkou lásku Julku ze Sokolova, pro její dceru i jeho přítele a snad jsem nikoho nezapomněl. A pane redaktore, velice vám děkuju za váš příjemný hlas, dokonce mě uklidnil.
0: Tak doufám, že ne, ne že neuspal.
1: Ne, ne, to určitě ne.
0: Pak je všechno v pořádku. Pane
1: Ale
0: Míro...
1: Ale když jste mohl.
0: No vidíte, všechno třeba bude. Moc děkuju za přání i za zavolání a Turbo a Hráč, abychom neusnuli, už se rozjíždí i pro vás.
1: Dějte se krásně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary.
1: A stále ještě na Českém rozhlase Karlovy Vary máte možnost stihnout nějaké hudební přání, tak jak to teď telefonicky udělala i paní Anna. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát, jak jsme se domluvili, tu písničku pro kamaráda Vaška, pro manžela Františka, pro Standu z Dolců, pro Míru ze Sokolova, Alenku pro Alici z Ostrova a pro toho, pro Láďu, kterým jsem se bavila v Atlantisu, a vám.
1: Děkuji i vám za písničku, i za zavolání. No, přála jste si hlavně Petra Spáleného a společně jsme vybrali písničku Bude líp? A doufejme, že bude. Hezký den, taky i vám díky a naslyšenou. Okay.

0: A já tomu věřím, že nejenom, že je dobře, ale že bude ještě líp a bude tady i další písnička. Zatímco Petr Spálený končí, tak přichází Iveta Simonová, a to díky Jitce. Hezký den, paní Jitko.
1: Taky hezký den a zdravím všechny posluchače tohoto rozhlasu Karlovy Vary, který je bezvadný, a jenom krátce do eteru nerada mluvím, ještě se nějaká disponová tím počasím, tak jenom krátce, no a všechny zdravím, ještě jednou říkám posluchače tohoto hezkého programu, no a nevím, co bych ještě řekla, abych se neopakovala pořád jako ty.
0: Já jsem prozradil, že je to Iveta Simonová, a vy dodejte, ano, jakou písničku, protože tu často nehrajeme.
1: Ano, chviličku zpátky.
0: Snad
1: se bude snad líbit všem.
0: Trochu se ukolíbáme. Tak díky za výběr i za zavolání. Hodně zdraví a krásný den přeju.
1: Já taky děkuji a vám taky. Na shledanou, moc děkuji.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A protože i v neděli letí, i v neděli 20. září se přibližuje 13. hodina. Bylo to vše z vašich hudebních přání. Víc už toho opravdu nestihneme, ale nebojte se, hudební nabídka na vaše přání tady bude znovu už brzy. Budu vám přát, ať se dovoláte, pokud jsme dnes někoho nestihli, snad se vám ještě bude líbit Čechomor, Proměny pro vás všechny, kteří jste se dnes nedovolali nebo jste nestihli napsat. Ale Lukáš Pochylý už teď přeje krásný poslech u dalších pořadů i po 13.

0: Vánoční čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Rekonstrukce urgentního příjmu nemocnice v Chebu skončí příští rok v červnu. Karlovy Vary budou muset v nejbližších letech vyřešit problémy v dopravě. Vláda už má připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 21 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Za rekonstrukci urgentního příjmu v nemocnici v Chebu zaplatí Karlovarský kraj asi 50 milionů korun. Práce skončí příští rok v červnu. Kromě úpravy prostor v přízemí bude taky urgent vybavený novými moderními přístroji. Péče o pacienty se tak zrychlí a zlepší. Oddělená totiž bude akutní péče od té plánované, říká vrchní sestra urgentního příjmu Jitka Gordonová.
3: Všichni pacienti, kteří přijdou akutně, se budou směřovat do jedních prostor. Vzhledem k tomu, že projdou triážovacím systémem, kde sestřička určí prioritu toho pacienta, pro ty pacienty bude jasný, jak dlouho budou čekat, anebo když přijde pacient s vysokou prioritou, tak se dostane na řadu hned a odsunou se ty ostatní. Prostě se zkrátí ta doba toho ošetření a zefektivní se ta práce pro ty zdravotníky a určitě i to bude mít velký přínos pro ty pacienty.
2: Karlovy Vary budou v příštích letech řešit problémy v dopravě. Musí opravit stárnoucí mosty, vybudovat nová parkovací místa a vyjednat vhodnou podobu obchvatu nebo průtahu města. U mostů i plánovaných parkovacích domů budou náklady ve stovkách milionů korun. U obchvatu nebo průtahu město počítá s investicí státu. Nejdůležitější stavbou příštího volebního období bude rekonstrukce Chebského mostu za 350 milionů korun. Na to by měla navázat i oprava nedalekého Ostrovského mostu. V neposlední řadě se Karlovy Vary musí připravit na dostavbu dálnice D6 a plánované rozšíření silnice číslo 13 na Chomutov. Vláda už má připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí po jednání kabinetu v pondělí. V pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Opatření kvůli drahým palivům už začaly přijímat i některé okolní země. Slovensko podle prezidenta Petera Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude zataženo postupně s občasným slabým deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby jeho zátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Provoz v našem regionu je teď většinou klidný a plynulý, ale na silnici číslo 21 u Františkových lázní, kde se opravuje vozovka, se kvůli omezení zdržíte asi 10 až 15 minut. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
4: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na Jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v Jihočeských Hoslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi v Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto, nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnící hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to sbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život, třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidíme jednu nádobku otevřenou a se štětečkou.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dáváme vám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny. O víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo, za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá padesátka. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Powerbanku posíláme a k tomu přidáváme i gratulaci. Hlavní cenou za měsíc září je výletnický batoh. Batoh s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. O tuto cenu hrajeme celý měsíc září. Na začátku října vylosujeme jednoho z vás, kteří jste soutěžili, kteří jste posílali textové zprávy a minimálně jedna odpověď byla správná. Pak jste byli zařazeni do slosování.

0: ještě dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
2: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
3: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
2: po kterém jdeme právě teď my.
3: Ano.
2: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
3: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochrannou ruku.
1: Říká Markéta Šikýřová z Jáchymovského informačního a kulturního centra, která špitálním kostelem Všech svatých provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýn se dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídám i z Berní roli, kde už víme, že je tady mlýn o jednom kole a ke mlýnu patřilo 16 střichů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak, po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstva, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat hned světnice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
2: vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlejn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, co tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil. Takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To České loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najde toto už legendární divadlo a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v podobě hlavní ceny.

0: Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: Iniciátorkou a hlavní autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
2: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně takový dárek všem návštěvníkům, kteří chtějí zažít něco pěkného, vidět něco krásného a hlavně se i vzdělat, protože na trase nejenom kromě té krásné krajiny uvidíte vlastně celou sluneční soustavu, která je zmenšená 1:1 miliardě.
1: Začínáme u Slunce a kromě naučného panelu je tady i to Slunce jako takové, v podstatě kovové.
2: Náš model Slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec

0: pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
1: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
0: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
1: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
0: Takovou zajímavost, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
1: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
0: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
1: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
0: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raritu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
2: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

Tak si představte, že už řadu let dodržujeme tradici, kdy v závěru připomínáme soutěžní otázku. Kdybyste ji přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, tak ji najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka, který později s Taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je s příjemným přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenár, technik, Šárka Formánková, dramaturgyně, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj vypsal zakázku na stavby základny leteckých záchranářů. V Krušných horách dnes začíná turistický festival Eurorando. Česko má zásobníky plynu naplněné ze 74%. Je to o pětinu míň než před rokem. Zítra bude skoro jasno, později oblačno, teploty do 16 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Karlovarský kraj hledá zhotovitele stavby základny letecké záchranné služby. Hlavním kritériem pro jeho výběr bude nejnižší nabízená cena. Základnou poblíž karlovarského letiště bude tvořit hlavní budova s hangárem pro dva vrtulníky a garážovým stáním pro tři zásahová vozidla s administrativním zázemím. Mluvčí kraje Jitka Čmoková doplňuje, co bude její další součástí.
2: Obslužné plochy a samostatná budova technického a technologického zázemí s přístřežkem pro umístění záložního zdroje. Stavba bude zahájena ještě v letošním roce s tím, že letecká záchranná služba by měla být uvedena do provozu zhruba v polovině roku 2028.
0: Na Božím daru dnes v podvečer zahájí Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z více než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
3: Uvidíme hornickou osadu Telehoiser, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
4: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
5: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
4: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
5: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího doru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy, projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
4: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
0: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíce za poslední 3 roky. Nehodou rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averøy na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
6: Po dalších 3 pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
1: Sport.
0: Filip Salec skončil 2. v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec nestačil v závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru. A mistrem světa v půlmaratonu je Švéd Andreas Almgren. Závod v Kodani vyhrál v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund a ukončil po 30 letech nadvládu afrických běžců. Mezi ženami zvítězila Keňanka Agnes Ngetičová, která časem 1 hodina 5 minut a 15 sekund přečela o vteřinu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno až polojasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. Zítra přes den bude nejprve skoro jasno, později proměnlivá oblačnost a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 a na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane čerstvý severozápadní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji je na silnicích stále klid. U sousedů na dálnici D5 kousek za Plzní směrem na Prahu u Ejpovic se v blízkosti dálnice pohybují strnky. A na konci D5 před Prahou ve sjezdu na okruh bourala 2 osobní auta, blokují levý pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jezděte opatrně, ať můžete dál poslouchat Český rozhlas Karlovy Vary, který pokračuje v odpoledním nedělním dobrém vysílání neděle 20. září. Co nás čeká v této hodině? Kromě hudby, kterou odstartuje například Daria Rolincová nebo Věra Špinarová, úžasná dvojice, se podíváme na školní znalosti. Konkrétně tentokrát zeměpisné. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Odpověď nabídne, jak už asi čekáte, v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Já jsem si teď dokonce u toho vybavil, že nejdelší hranici má Francie s Brazílií. Nevěříte? Propátrejte ještě nějaký atlas, který doma máte. A také vyrazíme za zdravím, zdraví v cajku, naše nová rubrika. Když si muži na vlastní pěst zvyšují hladinu testosteronu, tak můžou splakat nad výdělkem. Lidské tělo totiž má regulační mechanismus, který jim jakoukoliv snahu může zhatit. Nabídnu podrobnosti, ať víte, co stojí za to a co ne. A hlavně, ať jsme zdraví. Pojďme na to, je tu další čas s Českým rozhlasem Karlovy Vary a já doufám, že bude pro vás příjemný.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jak už víte z našeho vysílání i ze zpráv, v Krušných horách dnes v 17 hodin začne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Do české a německé části hor tak přijedou tisíce návštěvníků. Organizátoři pro ně připravili přibližně 50 pěších tras, po kterých je provedou zkušení průvodci.
1: Stojíme u božidarských sejpů.
2: Průvodce na festivalu Eurorando Karel Picura ukazuje až na 2 metry vysoké zarostlé hromady, které jsou na dohled od božího daru.
1: Je to pozůstatek křižování, byla to první metoda získávání stříbra v okolí božího daru, jsou to pozůstatky ze 16. století a v podstatě je můžeme najít podle velké většiny krušnohorských toků.
2: Jak takové haldy vznikly?
1: Kdekoliv, kde tekla voda, tak horníci nebo rýžovači si tu vodu navedli, vybrali bahínko, vymyli z toho kovy, které je zajímaly, a ty zbytky sypali na tyhle ty hromádky a to dneska vidíme. Roste na tom vřes, arnika, brusinka, květena nejsušších stanovišť.
2: Tady už jsme na konci vaší trasy. Co všechno návštěvníkům cestou ukážete?
1: Vyrazíme z božího daru, uvidíme sejpy, uvidíme hornickou osadu Telehoiser, štolu Johannes, projdeme i božidarskými lesy a na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
2: Festival pěší turistiky Eurorando se koná jednou za 5 let, pokaždé v jiné části Evropy. Letos ho poprvé hostí 2 státy, a to na české a německé straně Krušných hor. Pokračuje Zdenka Šrédlová, ambasadorka festivalu Eurorando 2026.
3: Centrem festivalu jsou Krušné hory, centrální část v blízkosti Klínovce a Fichtelberku, ale trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor, od Kraslic až po Krupku.
2: Hlavní náplň festivalu jsou organizované výlety s průvodcem.
3: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
2: Na festival se zatím zaregistrovalo asi 1300 účastníků.
3: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
2: Podle ředitele destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka přijede na festival mnoho hostů i bez registrace.
4: Očekáváme mezi 3 a 5 tisíci návštěvníky. Pro představu, a my to máme podloženo daty mobilních operátorů, v případě vrcholící turistické sezony v tom samém území denně se pohybuje 10 až 15 tisíc turistů. Ti turisté, kteří přijedou, jsou většinou příslušníci evropských turistických federací, takže ví, jak se chovat v přírodě.
2: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Zdraví v cajku.
1: Dneska se od nás mimo jiné dozvíte, co je to hypogonadismus a koho trápí. Ale i to, jak si muži, kteří touží po svalnatém těle, můžou dávkami testosteronu pěkně zkomplikovat život. Vítám u nás doktora Miroslava Šutu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnes to bude povídání o hlavním mužském pohlavním hormonu, tedy testosteronu. Jak s ním souvisí ten zmiňovaný hypogonadismus?
2: Já bych nejdřív vysvětlil ten termín. Gonády jsou vlastně pohlavní orgány a hypo znamená, že máme něčeho málo. Čili jedná se o muže, kteří mají nízkou hladinu testosteronu. Těch příčin může být celá řada. Může se jednat například o nějakou vývojovou vadu, může dojít k tomu, že varlata včas nesestoupnou do šourku, ale může jít také o projev určité nemoci, například rakoviny a podobně.
1: Předpokládám, že v případě takových diagnóz předepisuje testosteron výhradně lékař.
2: Ano, je to tak. V České republice je testosteron výhradně na lékařský předpis. Nicméně žijeme v době internetové a pokud něco opravdu chcete, můžete si to objednat například z nějakých e-shopů v jihovýchodní Asii nebo podobně.
1: No a když si muži seženou a nasadí testosteron na vlastní pěst, co tím riskují?
2: Riskují tím poměrně vážné zdravotní komplikace. Ukázalo se, že v případě těch mužů s hypogonadismem ta rizika nemusí být tak velká. Existuje k tomu docela zajímavá nedávná studie. Nicméně, pokud není prokázána ta nízká hladina testosteronu, mohou si muži vyvolat velmi vážné problémy. Ukázalo se, že muži, kteří užívali testosteron, přestože ho nepotřebovali, měli zhruba o 50% vyšší riziko vážných nemocí srdce a cév. Dokonce došlo ke zdvojnásobení rizika úmrtí na všechny příčiny. To znamená, že sice se budete cítit třeba lépe, ale riskujete vážnou nemoc nebo dokonce úmrtí.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jaké důvody muže vlastně vedou k tomu, že se schánějí po testosteronu?
2: Odborníci upozorňují, že existují dvě takové velké základní skupiny. Jednak jsou to starší muži. U mužů s věkem klesá ta produkce testosteronu zhruba o 1% každý rok, čili časem dochází k přirozenému poklesu. U některých mužů se to může projevovat například tím, že mají problémy s libidem, s erekcí, cítí se unavenější, cítí změny nálad a v současné době existuje možnost takzvané náhradní terapie, to znamená užívání tohoto hormonu. Nicméně mělo by to být po konzultaci s lékařem a na lékařský předpis. Druhou velkou skupinu tvoří mladí muži, kteří chtějí být většími samci, chtějí být většími mači, chtějí mít třeba osvalené tělo a v tom případě často sahají právě po užívání testosteronu. Testosteron patří mezi takzvaná anabolika, to znamená, že zvyšují tvorbu svalů. Možná si to pamětníci vzpomenou, že v 80. letech velká řada sportovců ta anabolika užívala a některé sportovkyně potom vypadaly spíše jako muži.
1: Co když to ti muži přeženou s dávkou? Jak na to tělo zareaguje?
2: Lidský organismus je poměrně komplikovaný a je tam poměrně dobrá regulace. To znamená, že když tělu budete dodávat velké množství testosteronu, tak tělo může vyhodnotit tu situaci tak, že vlastně produkuje samo příliš mnoho testosteronu a dojde k jeho poklesu. Čili mladý muž, který chce být velký samec, chce mít osvalené tělo, tak paradoxně může skončit tak, že užíváním testosteronu potlačí produkci testosteronu ve vlastním těle a stává se nemocným a závislým na těch dodávkách zvenčí.
1: Říká v závěru Miroslav Šuta. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách. Dobré odpoledne a Lukáš Pochylý.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.

někdo klína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 20. září a přesně tento den v roce 1969 se hit skupiny Archies s názvem Sugar Sugar dostal na první místo hit parády. Skupina Archies byla vlastně neexistující kapela. Ve skutečnosti tahle parta nikdy reálně nekoncertovala ani neexistovala. Šlo o kreslené postavičky z komiksu a animovaného seriálu The Archie Show. Píseň ve studiu nahráli najatí studioví hudebníci a zpěváci. Hlavní vokál obstaral zpěvák Ron Dante, doprovázeli ho zpěvačka Tony Vine a zpěvák Andy Kim. Skladbu původně nabídli producenti slavné skupině The Monkees, ale ti odmítli. Později možná litovali. Single se totiž vyhoupl na vrchol hitparády v roce 1969 a časopis Billboard ho vyhlásil nejúspěšnější písní roku. Samotná skladba v americkém žebříčku vydržela na jedničce celý měsíc, v Británii dokonce dva. V hitparádě se držela déle než kterákoliv jiná píseň v daném roce. Porazila tak hity Beatles, Rolling Stones, Jackson 5, Elvisa Presleyho, Davida Bowieho nebo Stevieho Wondera. V roce 2006 byla písnička Sugar Sugar uvedena do kanadské síně slávy skladatelů, protože spoluautor písní Andy Kim pochází z Montrealu v Quebecu. Píseň byla také mezi skladbami, které si astronaut Alan Bean vybral, když si v listopadu 1969 během mise Apollo 12 mohl sebou na palubu vzít audiokazetu s hudbou k poslechu. Autor Jeff Berry skládal song s tím, že jeho hlavním publikem mají být předškoláci, sledující televizní pořad. Záměr se mu ale asi úplně nepovedl. Dnes totiž tuhle písničku znají lidé napříč generacemi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Nejméně směsného odpadu v Karlovarském kraji vyprodukovali Andělská hora, Dolní Žandov a Ostrov. A v Ostrově má nové dílny střední průmyslová škola. Policie obvinila muže, který měl rozeslat desítky výhružných e-mailů. Zítra bude skoro jasno, později oblačno, teploty do 16 stupňů. Jsou tu další zprávy a Marek Štětina. V Karlovarském kraji loni vyprodukovali nejméně směsného odpadu obyvatelé Ostrova, Andělské hory a Dolního Žandova. Vyplývá to z výsledků 12. ročníku odpadového Oscara, který pořádá ekologická organizace Arnika. Mezi úspěšnými městy v regionu jsou i Mariánské Lázně, které drží nízkou produkci odpadu i přes velký nápor turistů. Jak říká mluvčí Arniky Luboš Pavlovič, jejich systém třídění stojí na husté síti sběrných míst a na sběrném dvoře.
6: Bioodpad mohou obyvatelé celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře a od roku 2016 funguje i nádobový sběr. V sezóně od března do listopadu Mariánské Lázně jednou týdně sváží 94 nádob na bioodpad.
5: Střední průmyslová škola v Ostrově dokončila další část modernizace. Týkala se stavby dílen pro obory automechanik a autotronik. Díky nim už nemusí žáci a učitelé dojíždět na praktickou výuku do Karlových Varů. Jak říká ředitel školy Pavel Žemlička, dílny jsou vybavené nejmodernější technikou.
7: Toto vybavení dosahuje toho nejvyššího standardu, který vlastně servisy mají. Jsou samozřejmě daleko lepší ještě vybavení, ale to už je úplně o jiných penězích, ale v nějakém průměru si myslím, že v tuto chvíli máme špičku tady. Auta jsou ze Škodovky. V rámci jejich spolupráce nám vždycky auta dodávají. Nesmíme s ním jezdit, není na číslech, nesmíme ho komerčně využívat a tak dále, ale můžeme ho rozebrat, v podstatě zničit, potom ho můžeme likvidovat.
5: Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Vyhrožoval v nich zabitím nebo vážným násilím konkrétním lidem i skupinám obyvatel. Jedna ze zpráv například hrozila útokem na žáky základní školy. Největší zásah vyvolalo podle policie oznámení z konce srpna o údajné bombě na Staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala zhruba 650 lidí. Muž skončil ve vazbě. Za šíření poplašné zprávy a další trestné činy mu hrozí až 3 roky vězení. Němci si dnes v Berlíně a taky ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko volí své poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout taky o osudu kancléře Friedricha Merce.
8: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťanských demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AfD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Sport.
5: Hokejisté Kladna nastoupí ve třetím kole Tip Sport Extraligy na ledě Liberce a budou hájit neporazitelnost v nové sezóně. Kometa Brno přivítá v prvním domácím utkání tohoto ročníku Hradec Králové. V dalších zápasech České Budějovice nastoupí proti Olomouci, Pardubice přivítají Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Všechny duely začnou v 17 hodin.
0: Počasí.
5: V noci bude většinou jasno až polojasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. Zítra přes den bude nejprve skoro jasno, později proměnlivá oblačnost a jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 a na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane čerstvý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Na silnicích v našem regionu je teď klid, provoz je na většině míst plynulý a nemáme teď hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Sedm a sedmdesát typů pro zdravé srdce. To je název praktické příručky, o kterou můžete hrát v dnešní soutěži už v této odpolední hodině. I po 15. je tu plný pytel zajímavostí, rad, nabídek, hudby. Zkrátka velmi pestré vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Já vás u další hodinky zdravím. A co nabídnu z hudební nabídky? No, bude tu Člověčina, tou začneme. Bude tady i Pavel Roth hned po kapele Elán. Navštíví nás i Miloš Birka. Myslím si, že i tady si přijdete na své. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Tipy pro volný čas.
1: Sice už je skoro čtvrt na čtyři, ale věřím, že toho stihnout se dnes dá ještě hodně, tak třeba vám přijdou naše tipy vhod. V Mariánských Lázních třeba vrcholí mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Na hlavní kolonádě je ještě do 17 hodin připravený program, ve kterém se představí soubory Klíček, Trnka nebo Mariánek. V centru Božího daru začne naopak 17 hodin turistický festival Eurorando. Doprovodí ho koncert Tiny Gabner, trhy regionálních produktů a prohlídky kostela svaté Anny. Scénické vyprávění z knihy Zdeňka Šmída Lesk a bída Čechkání nabídne karlovarské divadlo Dagmar od 19.30 na komorní scéně U v budově pedagogické školy v Karlových Varech. Divákům se představí herečka Hana Franková. Muzeum v Aši připomíná výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření textilky Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud mířily do mnoha zemí světa. A Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Šrajta. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci nazvané Když je pro zření nutná tma sondu do témat lidské blbosti, Jindřich Šrajt ve svém cyklu Cesta k pramení ukazuje lidskost a to prostřednictvím každodenních výjevů. To jsou možné tipy, co všechno ještě můžete dnes stihnout. Snad vám k tomu bude přát i slušné počasí a vám se výlety vydaří.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: Telefonní číslo sem ke mně do studia Karlovarského rozhlasu už znáte a teď jen znát, o co hrajeme, znát otázku a hlavně znát správnou odpověď. Infarkt, vysoký tlak nebo cukrovka, civilizační nemoci, které bereme jako nevyhnutelné. Ale co když je to jinak? Kniha 77 typů pro zdravé srdce je praktická příručka, ve které se dozvíte, proč cukr ničí cévy, jak zásadní roli hrají omega-3 mastné kyseliny, které vitamíny a minerály skutečně fungují a proč je běh lepší než beta-blokátory. Velmi praktickou knihu do soutěže vyhnovalo nakladatelství Kazda. Za co vám ji rád přidělím? Právě dnes v roce 1963 měla premiéru filmová pohádka pro dospělé režiséra Vojtěcha Jasného Až přijde kocour. Komedie od sovětské okupace Trezorová, která upozorňovala na lidskou přetvářku, pokrytectví a taky úředního šimla. A mě zajímá, kdo v této pohádce pro dospělé stvárnil hlavní postavu. A to hned ve dvojroli. Kastelána Olivy a kouzelníka. Co myslíte? Poradíte si s mojí otázkou, která se týká dnešního výročí? Zkusím vzít první sluchátko. Přeju hezký den.
2: Hezký den.
1: Kdo pak je tam? Kdo pak se odvážně dovolal?
2: Jana Mariánské Lázně.
1: Jana, tak paní Jano, víte takhle z hlavy, pamatujete si film Až přijde kocour, nebo raději s nápovědou?
2: Raději s nápovědou.
1: Pro jistotu mám tentokrát nápovědu připravenou. Mohl to být Jiří Sovák, Jan Verich, Vladimír Menčík anebo Vlastimil Brodský? V hlavní roli, dvojroli Kastelána Olivy a kouzelníka.
2: Mohl by si mi to ještě jednou zopakovat?
1: Určitě. Kdo pak se nejvíce představil ve filmu Až přijde kocour? Mohl to být Jiří Sovák, Jan Verich, Vladimír Menčík anebo Vlastimil Brodský?
2: Já by dala Jana Vericha.
1: Že by Jan Verich? Viděla jste film Až přijde kocour? Trochu si ho vybavujete?
2: No tak trochu, ale matně.
1: No je vidět, že si ho matně, ale správně vybavujete. Opravdu dvojroli, titulní dvojroli Kastelána Olivy a ještě taky kouzelníka opravdu stvárnil Jan Verich, no bohužel to zároveň byla jeho poslední větší role. Film šel do trezoru a Jan Verich i pro své názory pak už dostával, jak se herecky říká, jenom štěky. No ale pro vás to není štěk, pro vás je to úspěch. 77 typů pro zdravé srdce putuje pro vás. Ráda Děkuji. Si počtete, že jo?
2: Ano.
1: Já vám to samozřejmě přeju. Nezavěšujte, domluvíme se na předání a gratuluju.
2: Děkuji.
1: No a vám všem ostatním, tak jako vždy, pokud jste dnes nevyhráli nebo jste se nestihli dovolat, nic se neděje, máme ty soutěže pravidelné, teď dokonce o jednu navíc. Houbaříme, nezapomeňte na to, buďte ve střehu.

0: Víte, jaký je rozdíl mezi rackem a rakem? No tak z přírodopisu vás zkoušet nehodlám, když jde o jazykový koutek. Spíš vám ukážeme, jak právě racek se snadno může v raka proměnit, jak můžou splynout v jedno. Z jazykovědkyní si povídal Vladimír Šťovíček.
1: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz věnovaný náležité podobě prvního pádu množného čísla slov rak a racek, tedy raci a radci. Je to s námi Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jde o zápis a výslovnost takzvaných zdvojených souhlásek. Daná dvojice slov je poměrně frekventovaná, především v přírodopisně zaměřených textech a liší se v pravopise i ve výslovnosti výrazně právě ve tvaru prvního pádu množného čísla. U podstatného jména racek je náležitý tvar radci se zdvojenou souhláskou, která vzniká respektováním hláskového skladu slova. Ve tvaru jednotného čísla je skupina CK, například Racka, Rackovi, v níž se ve tvaru prvního pádu množného čísla změkčí K na C a vzniká tak tvar radci. Se stejným zdvojením souhlásek se setkáme ještě ve tvarech pátého a šestého pádu množného čísla. Radci o radcích. Naopak ve slově rak se vyskytuje pouze jedno k, které se ve tvaru prvního pádu množného čísla měkčí také na c. Proto zapisujeme i vyslovujeme raci.
1: Mohou mít obě podstatná jména v daném pádě i jinou koncovku?
2: Pouze slovo racek může mít i koncovku ové, která se vyskytuje často právě u zvířecích jmen zakončených na ek nebo k. Rovnoceně užíváme racci i rackové.
1: A možná ještě na závěr, můžeme uvést ještě podobný příklad zdvojeného C, nebo jsou radci se zdvojnou souhláskou při skloňování osamocení?
2: Napadá mě ještě skloňování slova pecka, kde v šestém pádě jednotného čísla je tvar v pecce, nebo tvar zájmena lecos, ve kterém se dvě C vyskytují ve shodě se vznikem slova.
1: Tak to byla pecka s Helenou Chýlovou. Děkujeme a mějte se pěkně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tuto chvilku s češtinou jsme připravili na základě vašeho e-mailu. A rádi to uděláme i příště. Své náměty nám můžete posílat na adresu info@pl.rozhlas.cz.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasa!

0: co říkáte, nepromarnit ani jednu příležitost osvěžit si pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno, nestojí to za to? Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které víme, že se často chybuje. Dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
1: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
2: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním

0: pruhu místo v pravém.
1: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
0: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestup.
2: Zítra si povíme o tom, jak správně používat blinkry.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Není čas.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Jak už víte, dnešek bude ve Hvězdných návratech patřit oslavenkyni. Zítra totiž své kulatiny oslaví herečka Daniela Kolářová. A tak vám její herecký život shrneme už po 16. hodině v 1. hodině a dalším dílu našeho cyklu o českých hercích a komicích. Dozvíte se, kde Daniela Kolářová vyrůstala, kdo ji přivedl k divadlu, s jakým mužem tvořila slavnou hereckou dvojici a také kterého scénáristy si považuje. Čeká vás spousta ukázek perliček a taky perliček ze života. Po 16. hodině vám k tomu Lukáš Pochylý přeje příjemný poslech.

V plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Oznámí je zítra. Dům dětí a mládeže v Sokolově rozšířil nabídku zájmových kroužků. Tři vzácné obrazy po restaurování opět zdobí kostel v Pomezí. Zítra bude skoro jasno, později oblačno, teploty do 16 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
2: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovali okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
1: Dům dětí a mládeže v Sokolově otevřel víc než stovku zájmových kroužků, přihlásilo se do nich přes 800 dětí. Letos jsou v nabídce poprvé i logopedické kroužky pro předškolní děti. Podle ředitelky Domu dětí a mládeže Hany Procházkové ale takové kroužky nemůžou nahradit služby logopedické ambulance.
3: Chceme být doplňkem, chceme dát prostě podporu těm malinkým dětem, než půjdou ještě do té základní školy, aby i my jsme dokázali nějakým způsobem přispět.
1: Do kostela svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří se vrátily tři vzácné obrazy. Jak pro server i dnes uvedla pracovnice zdejší radnice Iveta Levová, díla se podařilo objevit v církevních depozitářích. Církev je po dohodě do kostela zapůjčila, ale byly ve špatném stavu. Restaurátoři na jejich obnově pracovali přibližně rok a teď jsou zpět na místě. Kostel svatého Jakuba Většího zdobí ještě jeden evropský unikát. Je to freska Ježíše ve vinném lisu, který je obklopený vyobrazením sedmi svátostí. Odborníky je datovaná přibližně na začátek 15. století. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další tři se pohřešují. Oznámilo to České ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. Sport. Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v dnešním závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru. Salač a na Red Bull ringu vybojoval 8. pódiové umístění v kariéře a 4. v sezóně. Počasí. V noci bude většinou jasno až polojasno a teploty 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra přes den bude nejprve skoro jasno, později proměnlivá oblačnost a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 a na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane čerstvý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 210 z Jindřichovic do Kraslic zbouralo osobní auto, které skončilo na střeše. Jeden pruh je neprůjezdný, na místě je policie a hasiči. Řiďte se jejich pokyny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. A Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit. Ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
1: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
2: A vždycky, hezký přístup.
1: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
2: Ano, zhora.
3: Držení prstů.
1: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
2: Jste jí zabila?
1: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
0: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
4: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
5: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
4: No. Ale ženit se nebudeš.
5: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
4: Kolik dáte?
5: 200.
4: A máte doma slepice? No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
6: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
4: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
0: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
1: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
2: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
1: Ano.
2: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
1: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
2: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
1: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
2: No je.
1: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
0: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
3: Ještě nejsme všichni.
7: Ale je 8 pryč.
3: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
7: Jak?
3: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
7: Co, počkej, vy jste měli byt?
3: Vertikální.
7: Co to bylo?
3: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
7: Počkej, jak jste spali?
3: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
8: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
3: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
8: No.
3: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
7: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
3: No, jeden za tři a tři za jednoho. Necháš to?
8: To je jenom okurčička.
3: Ne.
8: Některý vůně jsou silnější než já.
3: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
0: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
2: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. léta, že jo?
1: To bylo 64 až 68.
2: A, tak to byl hezký rok.
1: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
2: To bylo krásný,
1: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
2: Ano, ano.
1: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová, takže jsme... A Monika Švábová.
2: Jo, Monika Švábová.
1: Moje spolužačka.
2: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
1: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
10: Hele, Mařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mi ne, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra! Dovolí, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: Nevezmu si nikoho, kdo má tvojí nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Jo, šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínal ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře?
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijí.
10: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
7: A neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, neplakej, dítě moje,
12: co se stalo?
3: Já řekni radši, co si proved, kytku jen tak.
11: Slyšíš to,
13: Slyším.
11: Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádrží?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, pojď,
13: jste moje ubohy.
3: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. Vy jste ho tady s tatínkem navedli. Víte,
14: přesně tak to bylo.
3: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná. No to je pravda. Já ji načasovala, akorát, když měl Honziček dostat pít.
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělá.
7: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička, už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978... že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách. No ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručko moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martínkovi.
8: Ale Beruško, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli mě. Já chci taky sumec, udělej ne. Sumec, nechci ale na růst fousy jako ne. Sumec, já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
8: Já si přece nebudu dělat šaška, když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi, mužské jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužky?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl? Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sopič. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Naschledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer. Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: "Vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky." A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: "Já jsem nevěděla, že seš sionistka." A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: "No, že jsi vzala žida." A já jsem teda stuhla, protože to...

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říša už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravu.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.

0: Miluješ mě?
1: Na setkání se Zdeňkem Svirákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
2: Jaký to s ním bylo?
3: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
2: Ano.
3: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
2: No jo, miluju, no.
3: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lávích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne, tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
2: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a říká, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona říká, žehlil jsi někdy?
3: Nežehlil.
2: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
3: Ne, má to napsaný.
2: Má to napsaný.
3: A dost si to hlídá.
2: Já jsem si to myslel.
3: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo jo. Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
4: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
5: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
4: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
5: Na městském úřadě Pár 3.
4: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
6: Šel starý McDonald z Ostravy domů. V Bartovské haritě večer se stavil.
4: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
7: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
4: No to už říkáte hezky, tohle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejel k Jaderskému moři.
7: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jako že už si tykáme.
4: No prosím.
7: Ich liebe dich.
4: Du bist...
7: so schön.
4: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
7: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
4: Vy mluvíte německy?
7: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
4: Děláte si legraci?
7: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
4: Pane Wasserbauer? Přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
7: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
4: Jaká?
7: Přísná.
4: To se vám na mě líbí?
7: Všechno se mi na vás líbí.
4: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
7: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam... Povídat si česky.
4: To bych nevylučovala.
7: Díky.
1: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
3: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
2: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
3: No ano, ano, v podstatě.
2: Jeřábem.
3: Jo. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
2: Ano, v koši.
3: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
2: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
3: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže a nebyla zima, takže nám nebyla zima.
2: No prosím, až.
1: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
3: Včera to byl medvěd.
5: Jo.
3: A já mu povídám, co to chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
5: Jo.
3: I všechen med. Hřebíky. Televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
5: Určitě.
3: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
5: Ty? Teď? Nevím.
3: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
5: Ne.
3: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
5: Ale no tak, já jsem to ještě...
3: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svého brlohu. Medvěde.
1: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. Tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
0: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu, pak se plavil po Vltavě, já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujeme soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Za rekonstrukci urgentního příjmu v nemocnici v Chebu zaplatí kraj 50 milionů korun. V Božím daru dnes podvečer zahajuje evropský festival Eurorando a zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. Zítra bude skoro jasno, později oblačno a teploty do 16 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Za rekonstrukci urgentního příjmu v nemocnici v Chebu zaplatí Karlovarský kraj asi 50 milionů korun. Práce skončí příští rok v červnu. Kromě úpravy prostor v přízemí bude taky urgent vybavený novými moderními přístroji. Péče o pacienty se tak zrychlí a zlepší. Oddělená totiž bude akutní péče od té plánované, říká vrchní sestra urgentního příjmu Jitka Gordonová. Na Božím daru dnes v podvečer v 17 hodin zahájí Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nižší zásoby plynu kritizuje opozice. Podle bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL, ideální čas na doplnění zásob nenastane. Voliči v německém hlavním městě Berlíně mají ještě zhruba hodinu na to, aby odevzdali hlas v zemských volbách. Volební účast je zatím o něco vyšší než minule. Volí se taky ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko.
6: Ministerská předsedkyně této spolkové země Manuela Schwesigová řekla severoněmeckému rozhlasu, že taky doufá ve vysokou účast a v to, že si její spoluobčané zvolí dobrou a stabilní budoucnost. Schwesigové sociální demokracie vládne v Mecklenbursku předním Pomořansku čtvrt století, ale tentokrát se až těsně před koncem kampaně v průzkumech dotáhla na vedoucí nacionalistickou stranu AfD. Ta podle průzkumu může získat asi 36% hlasů a zdvojnásobit tak svůj výsledek před 5 lety. První odhady výsledků budou po 18. hodině, až se uzavřou volební místnosti. Z Wismaru v Mecklenbursku předním Pomořansku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: V noci bude většinou jasno až polojasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, zítra přes den bude nejprve skoro jasno, později proměnlivá oblačnost a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 a na horách 8 až 11 stupňů Celsia, povane čerstvý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Na silnici 210 z Jindřichovic do Kraslic bouralo osobní auto. Skončilo na střeše, jeden pruh je neprůjezdný, na místě je policie a tak se řiďte jejich pokyny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
7: Dneska je neděle 20. září, tady je Český rozhlas a rádio vašeho kraje a začal pořad Blahopřejeme písničkou. Já jsem Jiří Trnka, příjemné odpoledne.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku Veď mě dál, cesto má od Pavla Bobka, a to pro pány Václava Kotouse a Josefa Palice, kteří tento týden slaví své narozeniny. Obec Klášter přeje oběma oslavencům vše nejlepší, hodně štěstí a především pevné zdraví.

Tady je Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená redakce, v neděli 20. září oslaví krásné 70. narozeniny pan Míra Sýs z Radochov u Žinkov. K tomuto výročí mu přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Tomu přejí Míla a Věra Stymáková. Prosíme o písničku od Babouků. Děkuji za zahrání. Písničku posílá pan Miloslav Štůla.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená redakce jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas se na vás obracím s prosbou o odvysílání blahopřání s písničkou pro našeho dlouholetého kamaráda a člena fanklubu Atlasu pana Daniela Šimka z obce Zelené u Lužan. Danielovi u příležitosti jeho narozenin gratulujeme k tomuto životnímu výročí a do dalších roků mu přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, veselou mysl, dobrou náladu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci rovněž přidáváme písničku od kapely Atlas, Houbařská polka, jakou jinou hrá v tomto období, kdy houby rostou. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Atlasu Josef Koubek. Tady je Houbařská polka.

Pořad Blahopřejeme písničkou můžete poslouchat každou sobotu a také neděli mezi 17. a 18. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu. Plníte nám tento pořad vašimi gratulacemi, velice jednoduše vstoupíte na stránky rádia vašeho kraje v dolní části, vyplníte formulář, kam dáte text, co byste chtěli zahrát, pro koho, dáte rovněž nějakou milou gratulaci a vyberete den, zdali sobota nebo neděle, kdybyste chtěli, abychom vaše blahopřání vyřídili. Udělejte někomu radost, zkuste to, věřte mi, funguje to.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

každý hasič pije pivo. Druhé, nenechá nikdy spadnout pěnu. Třetí, žízeň si hýčká jako ženu. Čtvrté, věrný je manželce, jako je pivu. Páté, na schůzi hasičů nesmí stát. Šesté, v požáru jede pak jako drak. Sedmé, nohy má rychlejší nežli blesk. Osmé, ví, že být hasičem je velká čest. Deváté, ohně se nesmí nikdy bát a desatero hasiče musí znát.

Sbor dobrovolných hasičů obce Křištína byl založen v květnu 1944. Prvním starostou a velitelem se tehdy stal truhlář Josef Smaha. Od té doby pomáhali křištínští hasiči úřady požárů a dosáhli mnoha úspěchů v okresních i krajských soutěžích. Velkou zásluhu na tom mají starostové sboru pan Václav Edl a po něm paní Vendula Edlová. Velmi úspěšně si v soutěžích také vede hasičský dorost, o který je v Křištíně velmi dobře postaráno.

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Budeme hrát pro pana Jaroslava Kováře. Slaví 88. narozeniny a jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel obce Heřmanova Huť bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a spokojenost do života v nadcházejících letech. Vaše bohaté životní zkušenosti a moudrost jsou neocenitelným pokladem pro nás všechny. Tento den není jen oslavou vašich narozenin, ale také uznání všeho, co jste pro naši obec a její občany vykonali. Přejeme vám, aby každý nadcházející rok byl plný radosti, spokojenosti a úspěchů. Tak píše obec Heřmanova Huť.

0: Kdyby se stalo náhodou, že v Čechách už sklípky nebudou, potom věřme přeci jenom jedné věci. Vínečko bude.
1: Dneska je neděle 20. září. Včera v Mirošově na Rokycansku v tamním domě pro seniory, tak byl den otevřených dveří, Český rozhlas pochopitelně nechyběl. A z tohoto dne tak máme pozdrav od jedné z klientek, který vám právě teď pustíme. A děkujeme za něj, jsou to velice milá slova.
2: Jmenuji se Marie Kecová, v domově Harmonie trávím krásný dny už 4 roky. A přála bych si, kdybyste zahráli pro všechny zaměstnance, který nás takzvaně rozmazlují.
3: A kterou?
2: A bude to Bábenčin Maršovský Valčík.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou, teď jedno velice rychlé přání. Vážená hudební redakce, prosím, zahrajte nějakou pěknou písničku pro mého manžela Tomáše Netopila, který právě dneska, 20. září, slaví své 65. narozeniny. Milý Václave, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody. Písničku posílá manželka.

Za chvíli bude 18 hodin, budou tady zprávy, já jsem Jiří Trnka, loučím se a opět příští sobotu a neděli u poslechu pořadu Blahopřejeme písničkou se těším na slyšenou.

0: Pragmatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Ostrov otevře na začátku října opravenou městskou saunu. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest první den navštívilo 450 tisíc lidí. Zítra bude skoro jasno, později oblačno a teploty do 16 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení ČESMAT Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
6: Víme, že už Německo přechystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
5: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Ostrov dokončil modernizaci městské sauny. Otevřít ji chce na začátku října. Díky rekonstrukci nabídne víc možností saunování a součástí bude i nově relaxační zázemí s odpočívárnami, ochlazovnou, venkovním bazénkem nebo pryznicův chodník. Oprava objektu ze 70. let minulého století stála téměř 33 milionů korun. Pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
7: Rekonstrukce propojuje obě původní saunové části do jednoho celku, sjednocení podlah do jedné úrovně, umožní bezbariérový přístup a nové uspořádání taky usnadní orientaci mezi jednotlivými provozy. Modernizace zároveň zlepší tepelně technické parametry a přinese tím pádem efektivnější provoz.
5: Nové parkovací automaty chce ještě letos pořídit radnice v Jirkově na Chomutovsku. Jejich nákup odsouhlasili zastupitelé města. Podle vedení Jirkova by pořízení 3 nových parkovacích automatů mělo vyjít zhruba na 724 tisíc korun, včetně DPH. Nahradí zastaralé přístroje v centru města.
8: I když město pořídí nové parkovací automaty ještě letos, řidiči je budou moci používat zřejmě až v příštím roce. Podle webu města mají být totiž napojené na informační systémy Jirkova. Radnice ale dodavatele nových informačních systémů teprve hledá. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest první den navštívilo 450 tisíc lidí. S odvoláním na pořadatele o tom informovala agentura DPA. Největší lidovou veselici na světě zahájil mnichovský primátor Dominik Krause. Potrvá do 4. října. Pořadatelé očekávají přes 6 milionů návštěvníků. Tuplák zlatavého moku se letos prodává opět dráž než loni. V přepočtu vyjde na 360 až 387 korun.
0: Sport.
5: Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích získal podruhé v kariéře titul. Druhý skončil Filip Mareš, který je druhý i celkově. Třetí místo obsadil Jan Kopecký.
0: Počasí.
5: V noci bude většinou jasno až polojasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. Zítra přes den bude nejprve skoro jasno, později proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 a na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane čerstvý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Mimo svozovku skončilo auto po nehodě na dálnici D6 na 138. kilometru ve směru na Karlovy Vary za sjezdem na Černý mlýn. Jsou tam záchranáři. Další auto skončilo mimo dálnici o 2 kilometry dál za sjezdem na Březovou. I tam se sjíždějí teď záchranáři. A na silnici 210 z Jindřichovic do Krasic došetřují a uklízejí po nehodě osobního auta, které tam skončilo na střeše. Jeden pruh je neprojezdný, řiďte se ale pokyny policie nebo hasičů.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Nedělní podvečerní provoz už je na silnicích bohužel znát. Buďte opatrní, ať bezpečně dorazíte do cíle, čas přece tolik nerozhoduje. Já vás mezi tím zkusím pozvat za příjemnými událostmi a výlety, které můžeme zvládnout, anebo které jsme naopak měli možnost zvládnout. Třeba v Krušných horách začal zhruba před hodinkou největší evropský festival turistiky Eurorando a my zamíříme do Božího daru živě už za pár minut. Seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede nedaleko Loučné pod Klínovcem v Krušných horách, kde stojí nejstarší dochovaná šachtová vápenka. No a potom vyrazíme do Paříže. Červená a zelená Paříž, nezaměnitelná hudba Jana Tyrsena a Audrey Tautou s krátkou ofinou a šibalským úsměvem. Stačí pár vteřin a víte přesně, o kterém filmu je řeč, nebo ne? Amélie z Montmartru vstoupila do českých kin právě před 25 lety. Zkusíme si ji připomenout. Zalistuju i v hudební nabídce. Hodinku odstartujeme s Lenkou Filipovou a Karlem Zichem a hezkými mosty se potom přesuneme k Věře Špinarové, Pecho Boys nebo Pavlu Popkovi. To je jen začátek té nabídky, počkejte si na zbytek.
9: Dobré odpoledne a Lukáš Pochylý.

0: Přírodu, technické památky i historická místa Krušných hor budou od zítřka po celý týden poznávat turisté z celé Evropy. Začíná Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Pro návštěvníky jsou připravené desítky organizovaných vycházek na české i německé straně hor s průvodci, individuální trasy i doprovodní program v několika krušnohorských městech. Slavnostní zahájení festivalu začalo v podvečer na náměstí v Božím daru, kde je reportérka Monika Červená. Pěkný večer.
1: Hezký večer.
0: Tak už je festival oficiálně zahájený?
1: Ano, to slavnostní zahájení festivalu tady na náměstí Božím daru provázelo velmi deštivé počasí, stále tu velmi silně prší. I přesto si ten úvodní program nenechali ujít desítky turistů, kteří sem na Eurorando už dnes přijeli, postávali tady před pódiem s deštníky a v pláštěnkách. V budově radnice je pro ně připravená registrační místo a kromě turistů z Čech, Německa, jsem tu viděla skupinu turistů z Francie, velmi početnou skupinu ze Španělska. Za organizační tým na české straně destinační agenturu Krušnohoří je tady pozdravil ředitel Štěpán Javůrek, který se omluvil za dnešní počasí a slíbil, že od zítřka už to bude lepší. Od zítřka tedy všechny účastníky po celý týden čekají výlety za památkami, jak historickými, tak přírodními Krušných hor. Také ty účastníky tady pozdravil prezident Evropské asociace turistických klubů Gerhard Ermischer, který Eurorando pořádá, a to jednou za 5 let, vždy na jiném místě Evropy, teď poprvé v Krušných horách a poprvé na území dvou států, české a německé straně hor.
0: No, slyšíme ten déšť, ale turisty, správné turisty rozhodně nic nezastaví. Na jaká místa se budou moci v Krušných horách vydat?
1: Ty výlety jsou naplánované po celé délce Krušných hor. Na té české straně uvidí například přírodní park Přebus, podívají se na vyhlídková místa Krušných hor, seznámí se třeba v Ústeckém kraji se zatopenou obcí Přísečnice, podívají se také do štol Johannes, dolu Mauricius, na náhorní planiny Krušných hor, nebo uvidí Božidarská rašeliniště nebo Blatenský vodní příkop. Můžou se vydat i samozřejmě i na saskou stranu Krušných hor, a to po stezkách Fichtelberské železnice nebo po stezce Uhlířů kolem německého města Sosa, nebo taky po stopách Erika Frenzla, krušnohorského rodáka a jednoho z nejslavnějších lyžařů severské kombinace.
0: Zmínili jsme už, že festival nabídne i doprovodný program. Vyber některé z připravených akcí.
1: Tak třeba je to den otevřených dveří na Vápence v Háji u Loučné pod Klínovcem. Potom je také připravená přednáška o šelmách v Krušných horách, tady přímo Božím daru. V sousedním Obervízentálu je to třeba bylinková procházka nebo sázení stromků. Návštěvníky čeká také prohlídka koňského žentouru v německém Johanngeorgenstadtu, houbařská výstava v Breitenbrunnu, ale jsou to také trhy regionální produktů a specialit, koncerty a další program.
0: Mezi kapkami deště říká Monika Červená ze zahájení turistického festivalu Eurorando v Božím daru. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Víte, jak se v Krušných horách...
2: Tajemství technických památek. Technických památek.
1: Tak teď, víte, jak se v Krušných horách vyrábělo vápno pro stavby i pro zemědělství? Odpověď nabízí nejstarší dochovaná šachtová vápenka v České republice. Technická památka, která patřila k největším svého druhu v regionu a která je dnes součástí světového dědictví UNESCO.
3: Průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
4: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním lombu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
3: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud uvidí tuhle stavbu.
4: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
3: Pojďme si říct něco k historii.
4: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavená roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
3: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě, tak kolik je stupňů uvnitř?
4: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
3: Jsme v jižní budově vápenky.
4: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců. Jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice. Dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
3: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra, tak teď se díváme do šachty.
4: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je jaký unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
3: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Právě dnes je to neuvěřitelných 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru. Poetická romance z prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná Pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potají mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě

0: Vírá prstem.
1: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Ženetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Ženet původně hledal jinou herečku. Nakonec jí dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
2: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje, pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vracejí se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
1: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový glóbus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

V neděli 20. září se přiblížila 19. hodina. Čekají nás už poslední dvě písničky z vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ale naše vysílání ani po zprávách nekončí. K dalším pořadům vám přeju hezký poslech, krásný zbytek neděle a úspěšný vstup do nového týdne. Za všechny, kteří dnes vysílali, se loučí Lukáš Pochylý. Hezký večer.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj vypsal zakázku na stavbu základny leteckých záchranářů. Nová přeshraniční linka mezi Tachovskem a Bavorským příhraničím funguje už 3 měsíce. Nemocnice Kadaň se zapojuje do celorepublikové výzvy a hledá dárce kostní dřeně pro malého Jindru. Zítra bude skoro jasno, později oblačno, teploty do 16 stupňů. Jsou tu další zprávy a Marek Štětina. Karlovarský kraj hledá zhotovitele stavby základny letecké záchranné služby. Hlavním kritériem pro jeho výběr bude nejnižší nabízená cena. Základnu poblíž karlovarského letiště bude tvořit hlavní budova s hangárem pro 2 vrtulníky a garážovým stáním pro 3 zásahová vozidla s administrativním zázemím. Mluvčí kraje Jitka Čmoková doplňuje, co bude její další součástí.
3: Obslužné plochy a samostatná budova technického a technologického zázemí s přístřeškem pro umístění záložního zdroje. Stavba bude zahájena ještě v letošním roce s tím, že letecká záchranná služba by měla být uvedena do provozu zhruba v polovině roku 2028.
2: Už 1/4 roku můžou cestující využívat přeshraniční autobusovou linku z Tachova do bavorských měst Bernau a Tirschenreuth. Jezdí několikrát denně v obou směrech a financují ji samosprávy na obou stranách hranice. Jaký je o linku a zastávky na trase zájem, shrnul Martin Fencel ze společnosti Poved, která v Plzeňském kraji organizuje veřejnou dopravu.
4: Cestující už si naštěstí tu cestu našli, sledujeme vytíženost těch spojů a je vidět tam ten postupný růst. Nejčastější cesty z Tachova tak jsou do Svědců, k jízdárně nebo do Bernau. Naopak z Německa ty lidé jezdí nejčastěji přímo do Tachova.
2: Přeshraniční linka jezdí celoročně, do poloviny října vozí i kola. Nemocnice v Kadani hledá dárce pro 5letého Jindru, kterému lékaři zjistili leukémii. Zájemci se podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové mohou zapsat do registru v transfúzním odběrovém centru. To slouží jako náborové místo dárců krvetvorných buněk. Dobrovolníci můžou přijít od úterý do čtvrtka vždy ráno mezi 7:30 a 8:30. Registr dárců kostní dřeně je určený pro lidi ve věku od 18 do 40 let s váhou alespoň 50 kg. Každý zájemce potřebuje průkaz totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové taky plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v 1 třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila. Dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat.
0: Počasí.
2: V noci bude nejdřív zataženo s deštěm, později jasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra přes den bude nejprve skoro jasno, později proměnlivá oblačnost a výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane čerstvý severozápadní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, aby zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na D6 ve směru na Karlovy Vary mezi sjezdy na Černý mlýn a Březovou havarovalo osobní auto, které skončilo mimo vozovku. Neprůjezdní je kvůli zásahu záchranářů pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně?
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, panu Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž by jsme tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

trolejbusu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9-hodinové

0: kromě jeho slavného filmu Shoah, ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. Tři z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale je o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tedy do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o něm zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film Čtyři sestry, jehož hrdinkou, jednou ze čtyř hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že tři z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
0: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat Lanzmannovské dny právě nyní?
0: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor. Společně s nakladatelstvím jsme si řekli, že by stálo za to seznámit čtenáře i s tou částí Lanzmannovy tvorby, která tu není vlastně příliš známá. A přizvali jsme tady jako spoluorganizátory Francouzský institut a Židovské muzeum a nakonec z toho vyšel takovýto festival. Potom jsem se ve Francii seznámil s Lanzmannovými bývalými přáteli a spolupracovníky a rozhodli jsme se je na festival pozvat. Takže přijede Juliette Simontová, která vedla s Lanzmannem takový kultovní intelektuální časopis Le Temps Moderne, a Laura Koupelová, která byla Lanzmannovou asistentkou režie, mimo jiné právě, když se v Terezíně v Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
0: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánku Sukot naspívali děti z pražské Lodrovišky.

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe,

0: O etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce s Římany roku 70 ztratili státnost, pěstovali etrog v podnebně příhodných místech svého nejistého vyhnanství. Slovo etrog v Bibli ku podivu nenajdeme. Píše se zde o plodu krásného stromu. A o tom, proč má být tímto plodem právě etrog, se zachovaly staré rabínské diskuze. Podle jednoho vysvětlení se hebrejské slovo pro krásu hadar dá také vyložit jako ten, který přebývá, tedy plod, který na stromě dlouho vydrží. A zde již židovská tradice umožňuje i hlubší výklad. Co je opravdu krásné, není jen přitažlivé na pohled, ale obstojí i v čase. Jeden ze starých midrašů, tedy výkladových textů Tóry, pak význam etrogu posunul ještě dál. Podle něho má etrog chuť i vůni a stává se tak obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
1: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: A jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy Poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzných a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury, se obnovuje tím z určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku jako podklad a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový, šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být. I když to je uspořádáno právě mezi, dal by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédly i děti brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrášková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
3: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
4: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle pod něco podobného.
3: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního u ní na výtvarce.
1: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve vile Šťastní k vidění do konce září.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, odstranit současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
1: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratí na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď je tu hitparáda Česká 12.
7: Česká 12.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé superstar,
9: vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodur je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodur zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 a v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlým film festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Neut Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martin, moc se zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali také do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Back Back Clan, což je moje jako solová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock, a no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, naschledanou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Václav Neut Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím ji zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a půl lžičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už si jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noid Bárta a Svítání, tady je SMS-ka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a Malinovej syrup, hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Elin s hitem Hejlala je právě tady.

Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala celkem 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter 6 vítězství, Loďky, Venuše 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud 3x vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bigo 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha také 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak dvě řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. To je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá, nebo Platinová, nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána. A pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny 3 novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr.
2: Když

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, 4x 5. a 2x 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny 4 tenoři. 4 tenoři, který mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Massachusetts. Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám. Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: srdečku. Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 Tenoři. Novinky, chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hey Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 Tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříče.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
2: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
3: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlí. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
2: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
4: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
2: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
0: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
6: Pokračujeme po 3 letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě dvou aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na půl hodiny, sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru dvě auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás. Co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví desáté narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Nazdar, že jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fidewa.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně je, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to se naučit, na tý velký třeba pánvy, pajelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. To, myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo, kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík. Dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku, lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak kdyby se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: A nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovnej.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování a něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Musím se motat ještě na jípce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo, jo.
2: No, já to já vidím. No. Takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, a na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácní, ale takových kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu Naďi Konvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme Naďu Konvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
0: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
0: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavonil nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
0: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak, taky ne, to dobrý,
0: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný, co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
0: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
0: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí, nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
0: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
0: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na záchodě,
0: nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
0: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
0: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
0: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
0: takže
1: jako se probouzím.
0: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. To je strašný zlozvyk, ale drobím.
0: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
0: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
0: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
0: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
0: Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
0: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
0: takže jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndaval věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
0: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplně vojnej vodou.
0: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten ano, přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve Starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové ze nadace Mosty a Prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho předného lnu, který se ty děti vypěstují. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. Počasí. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem Bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuli při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
4: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
4: Tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, děkuju, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby! Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já se...
3: Že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co, tak... pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano. Já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
6: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Ďakujem vám, výpor a Silvester.
1: Tak ešte jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dá si špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: Tak to šou. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadr, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
2: Už mu to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Vezmete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všechno bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
8: Pochopitelně.
5: Ano.
8: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mě zavolejte.
5: Zajste, soudru, řediteli, zajste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
9: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
9: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.

0: pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To nám...
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
3: Prosím.
4: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
3: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
4: Děkuji.
3: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to náš ženich, náš host.
4: Ano. Děkuji.
3: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
4: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
3: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
4: No.
3: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
4: No.
3: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
4: Ano,
3: ano. Tak, dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano,
4: ano.
3: Kvůli kybernetu. Ano,
4: aha.
3: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
4: Ano.
3: Kdybyste si trošičku stoupnul.
4: Ano, prosím.
3: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, Hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
4: No.
3: Tady, prosím, bohatá,
4: no.
3: Hezká,
4: no, no, no.
3: Moudrá,
4: jo, jo.
3: Jen trošičku starší.
4: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
3: Já... Kašlete na nic.
4: Jo.
3: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady... Mladička,
4: no.
3: Skoro zajíček,
4: no, no, no.
3: A už bohatá.
4: Jo, no, no, no.
3: Ano, hezonka,
4: jo.
3: Trochu docela nepatrně hloupá.
4: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
3: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
4: no.
3: Hezká, chudá, kašlete.
4: A je, no jistě, na chudou kašlu.
3: Ano, tak tady. Bohatá,
4: no.
3: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
4: Já vím,
3: kašlejte, no. Na ní, kašlejte. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle,
4: no.
3: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
4: no.
3: Cizí státní příslušnost.
4: No, prosím, to je to, co já hledám.
3: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
4: Jakou?
3: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
2: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
2: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províst to, jak vy jste řekl.
2: Identifikovat.
6: Ano.
2: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, pozor.
2: S dovolením. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653 lomeno 4. Ano, ano, ano, ano, 6653 lomeno 4.
2: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
2: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
2: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendává sláma.
2: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáč?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
2: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vám, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné. Mi dohodne.

0: režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
1: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
0: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
2: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu, jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce seno, pan farář už na vás čeká zákristy. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a po mně zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
0: Uvedení filmu Slunce seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
1: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
3: No, je a proč?
1: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
0: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
1: Netříká, no. Opravdický
4: anděl. No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
0: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo.

0: Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je, myslím, čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
1: Dobrý den, pane redaktore.
2: Dobrý.
1: Já jsem přišel jsem...
2: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
1: Vlastně ano.
2: Víte.
1: A ještě proč jsem přišel?
2: No na to se mě neptejte.
1: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
2: ano?
1: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
2: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
1: Ano.
2: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
1: Co nejsrdečněji.
2: Co nejsrdečněji, to je bezvalí. Tak se posaďte.
1: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
2: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
1: No dovolte.
2: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum. No.
1: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
2: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
1: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
2: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
1: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
2: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
1: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
2: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
1: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
2: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
1: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
2: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž.
1: To je švagrova.
2: Čeče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
1: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
2: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
1: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
2: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
1: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
2: To je rybářka určitě, že?
1: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
2: Čověče, vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou.
1: Vidíte?
2: Ale já si snad kvůli vás, mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
1: Já Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
0: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého, či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se, doufám, dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, zdravím i všechny nočníčky, co budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18. Dávala jsem se, nemusela jsem, ale manžel chtěl, že bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženíka k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. A to už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechočujete. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak bych se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže, a já jsem mu na to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte, co na mě vzal nůž, začal mě honit kolem stolu. Tak manžel jsem mě teda zastala, já jsem utekla k jeho sestře, tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající, teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že už tam nevkročím. A on řekl, že jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže on nám chodil prohlížet, co
0: kontroloval,
1: kde máme.
0: Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, který potom prodal ten barák nad hlavou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se dostaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na něm zlá a on potom vám dostal infarktněla matričky, ale dvě, a on ju nakonec chtěl dát do toho Lesna, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval, tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná, a já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu, ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě, a on byl svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama.
0: Uh-huh.
1: A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a tchár mě říkal, nebudeš jde to nic s ním lehký. Takže prvních 5 roků to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, s čím jsem dělal. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda 20, myslím. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na přežlučníku, byla malá, měla 4 roky. A on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať si zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci s gynekologickou, no tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. S Nepchánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říkal, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána a tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem... A já jsem byla hubená. A tak ona si ke mně přišla sednout. Já jsem nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala. A ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak takhle budete ještě mě psat seznam, co si má vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuji za vaši upřímnost, děkuji za to, že jste zatelefonovala a že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Díky a přeju zdraví.
1: A já už od té doby jsem žádného chlapa neměla. Jako.
0: Já se vám nedívím, protože to vždycky sebou nese tchýni a tchána. Po vašich zkušenostech, jak říkám, se nedivím.
1: Vůbec nechtěla a já žiju jenom pro děcka a pro ty vnoučata a ještě už pro vnoučata. Protože jich mám 6.
0: Tak je, všechny pozdravujte a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechl, mě se třeba uleví.
0: Věřím tomu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Od vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, kdy byli tak skvělí, jak tchán, tak tchýně, senzační lidé, kdy se přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, měli jsme tři potomky. Do rodiny jsme přivedli tři potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů a protože to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. Do jejich poslední chvíle, jak svegry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál. A pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době a tam to nebylo nic dobrýho. Mm-hmm. To bylo pravý opak. Teďka jako to druhého manžela ještě jak však. Ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožralkyně. Jedu normálně šli na pivo. A ztratila ho, pak ho hledala, on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračená mě volá a já říkám, ne, děda u nás není. A já říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl je dobrý nápad, se zavolala do nemocnice a děda byl tam. Oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Krnově, že, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mes, že si odpočine a se babci ho načili. No a tak ho nechali přivez do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic. Tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
0: Vlastino.
1: A pozdravuju, prosím vás, Pipína Valaška a jeho paní, doufám, že je po operaci šila už. A potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pane kapitánčík. Děkuji vám.
0: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dneska už nám žádný

0: Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz/linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece dvě tchýně. Dobrou noc. Já přeju dobrý večer paní Marii a ptám se, jaká byla její tchýně, jaký byl její tchán. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. No, to byly příběhy, že se mě z nich dělalo úplně na nic. Protože můj příběh byl trochu lehčí, nebo úplně lehčí. Já jsem skončila se svou školní láskou od 6. třídy a můj pozdější manžel měl nevlastního otce, protože jeho vlastní zahynul a jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrný, byl pracovitý, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě on nejdřív se vyučil, pak vyštudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo? A nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když, jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni, jako já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
0: takový jako, fuj, že jo?
1: No. No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
0: Někdy úplně odloučení, normálně. Někdy odloučení pomůže. Chvilku.
1: No, úplně normálně, ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkal mě, ona jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou kočku a když ta kočička, ona k němu chodila spát do postele, nebo k nám, že jo, ale k němu hlavně. A když ta kočička prostě mu umírala a on ji pak kopal v sadě hrobeček, tak já myslela, že v něm bude žít on než ta kočička. Ale zase něco pro zasmání k tomu, když jsme pak lehli do postele večer a on mě říká, a kočička už nepřijde. A já mu říkám, no to je krásný, ale že tu jsem já, to ti nevadí. No a to bych, tím bych to asi zakončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme u toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě bejt, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě panu doktoru, který to vzal na svůj ten, že jsem u něj mohla bejt do poslední chvíle a drželi jsme ho se sestřičkou každá jednou z jedné strany za ruku. Takže takhle jsme spolu skončili.
0: Paní Marie,
1: to je asi tak všechno.
0: Obdivuju.
1: A mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám a já jsem dneska čekala na vás, když jsem věděla, že to já jinak usnu, ale taky poslouchám, já se budím, ale já jsem ani neusnula a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
0: Takže teď už můžete jít spát, paní Maruško, že jo?
1: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
0: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů, naslyšenou.
1: Ano, ano, ano. Děkuju moc.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni. Byli to pro mě vždycky manželovi rodiče. Protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela pozdě a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem měla 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi, babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů, za Německa byla i v siročinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak měla pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád, byl na něho pyšný. A když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka. Vlastně byla to první vnučka, za dva dny se narodila druhá od sestry od manžela. Ale on, jakož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on, tchán, jako dědeček s ní, rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému vykládal, to je Jendovo z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Otrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všudy. Opravdu byla ležící. Když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla a takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v Mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce. A manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil, jak ona. Prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla taky tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchýně, maminka a tatínek.
0: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
1: Ano, ráda na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
0: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýni nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která ji ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko, ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já šestinásobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem byl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchyní, no měl, poněvadž brzy v 55 letech umřel na rakovinu. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána, ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Tak takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
1: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal. Ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
0: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
1: Vím,
0: Radku. Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že, protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak,
1: Já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem
0: cokoliv
1: se...
0: Cokoliv mámka potřebuje, manželka se nedá ta, jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože a já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena. Jo, že
1: naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro nic za nic. Na tom já trvám. Poslední 2 roky jejího života jsem strávil u postele své druhé maminky, tedy své tchýně. Děkuju, Radku, a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
0: Já děkuju, že jsem se mohl svěřit.
1: Naslyšenou a jsem taky rád.
0: Naslyšenou.
1: Eva z Klimentova napsala na rozhlas.cz/ linka k tématu dnešní noční linky, kterým je povedená tchýně, povedený tchán, následující. Moje tchýně i tchán byly nejlepší. Tchýně tedy byla ze začátku tak trochu metr. Neustále hlídala, abych se o jejího syna jak se patří starala, abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý, abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Tchán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuji za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia Noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tchýních i tchánech, těch povedených i povedený si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A jakže se představil ten další posluchač čekající na 731 800 900? Pepek ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic. Jako svadební cestu jsme měli výbornou. Na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. No, můžu říct, že jako Tchýně ta byla výborná, ale s chanem se dalo dost jako těžko jak domluvit. No, to, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitovali někde, že můžem si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, já měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, no bohužel vlek nejel, a tak jsem objel jako domů z toho, co jsme nachystali dřevo. No přijel jsem tam do toho lesa a bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký řidič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystany, oni ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem, bohužel jsme naložili jenom to, co jsme jako unesli na tu V6-ku, no a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelínek, že si postavu na zahradě, já jsem včelařil, měl jsem tam 4 včelstva a tak z toho zešlo, z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické almárky pro Šlapanice, no po druhé, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že by chtěla ten skleník, no tak to se použil na šalování a na betonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit, no tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru, no teď využívá můj syn, no tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco Tchýně, tak ta byla výborná. Z míšťatu, co jsem měl, potom když jsem skončil vojenskou službu, synům jako nadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to obličení. Takže tak jsem jako dopadl.
0: Tak. Pepku, děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naslyšenou hlavně.
0: A hlavně naslyšenou.
1: Já jsem váš věrný posluchač, ale když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a se dovolat. Takže,
0: jo, je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
1: Vám se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
0: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A to povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma. A další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900 a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. Přeju vám štěstí při telefonování.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak, začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchýně, povedený tchán, teď přichází promluvit na čísle 731 800 900 Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchýní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchýně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém?
1: Já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchyně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní. To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchýně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no, a tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naškla, načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky, no tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech, no a syn bohužel byl nemocný hnedka po narození a tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její mlejn.
0: Hmm.
1: No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc a nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku. Takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost. Ale s tchýní jsem nikdy, už nenašla jsem k ní nikdy cestu. Hmm. A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to
0: myslím,
1: nakonec
0: že to
1: dopadlo, že
0: pochopit.
1: Zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Anežko, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuji vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuji mockrát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz/linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si nikdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila se mi vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý, kam že spadnou tihle dva v podání paní Jany. Zdravím vás do Alojzova, že jo?
1: Ano, přesně tak, Borečku, nezapomněl jste. A jsem ta Jana s tím rubínem na krku,
0: ano,
1: s tím
0: talisman. Tak, poslouchám, jaké
1: jste měla?
0: Já vás
1: zdravím, Borečku, zdravím všechny sovičky, sováčky. A budu mít takový jedno přáníčko mám, jenom vyřídit Marušce z Prostějova, že žiju, ale těžko se dovolávám a mám blbý signál, ale teďka, jak je tam Boreček, tak je to dobrý.
0: To není moje práce, ale jsem rád, že si to myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bomboniéru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka, a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. 26. září to, Borečku, bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 8:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všechno dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řev, který tam byl, to ze mě nevyprchalo. To ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý dva měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Takže říkat tatínku znovu někému po člověku, který byl pro mě nejnej, to nešlo. No a takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No takže všechno by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo, pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsem mi dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, berem ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo půl hodiny, pan doktor za půl hodiny přišel. Mezi tím teda Já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nechty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a biješ. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jednou střechou, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček. A když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svého domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a 8letá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4 pětileté pravnouček, takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient, byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57, ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou. A ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
0: Paní Janu, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba ještě i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
1: Borečku,
0: vašemu manželovi pochopitelně taky.
1: Borečku, můžu mít jedno přání?
0: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
1: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
0: Děkuju.
1: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem, Borečku, už skončila do té 80, jak maminka vaše.
0: Vyřídím, zítra za ní jdu.
1: Ta to měla někdy v květnu, že?
0: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
1: A kolikátýho?
0: 17.
1: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila a Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně. Krásný podzimní poslední dny a snad si přejme, ať jsou další dny pořád pěkný.
0: Já si to přeju.
1: Naschledanou. Já věřím, Borečku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit, tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl. No.
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili dvě a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. No. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda z Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky, předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako jo.
0: Mm-hmm. Jako, čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráku, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím. Ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady... tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako nežije nikdo, tak jako...
0: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která mu jí ukradla syna.
1: No, tak něco na tom asi bylo, něco na tom bylo, no.
0: Vy jste jako... byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra.
1: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
0: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
1: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme 3 děti, nebo máme 3 děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako v pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
0: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
1: No, zatím ještě ne, ještě jsou všechny těm nejstarším vnučkami kolem 20, no a pak je to tam o těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
0: No tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
1: No tak zatím, no tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
0: Jo.
1: Jako já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
0: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
1: Tak oni už jsou, to má, dít, už mají všichni
0: no,
1: děti,
0: no,
1: že jo.
0: No teď to říkám, jako... takže jste tchán vy?
1: No. No jsem, no tak mě to nějak nedošlo, ten
0: jo, jo,
1: pojem.
0: No, ano,
1: my jsme tohle ten pojem neužívali tchána tchýně, nikdy. Jako
0: takhle
1: no.
0: Je to, jo, tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám hlavně zdraví a krásný podzim. Naslyšenou.
1: No děkuju, no tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
0: Tuk. Mějte
1: tak,
0: se hezky.
1: Jo. Děkuju Borku a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
0: Tak a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne. Ono se to musí nějak ten rozpočet naplnit. Takže další vzkaz, ten je z webu. Na něj můžete psát. rozhlas.cz/linka na téma povedená tchýně, povedený tchán. Napsala Dana a posílá vám krásné noční pozdravy a následuje následující všem posluchačům a teď k tématu. Měla jsem štěstí na tchýně i tchána. Ne ovšem na manžela. Je to minulost. Tykali jsme si vzájemně a jsem vděčná za rodiče i milovanou tchýni a tchána. Bohužel syn se jim nepovedl a rozvod byl nuceným zklamáním i poučením, zklamáním bolestným. S láskou zdravím do nebe a vzpomínám. Dobrou noc z jižních Čech, Dana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hinka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hinku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je připraven, nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla k obědu uřená polévka, kterou já jsem k smrti nenáviděl.
0: S kroupama?
1: Jedl jsem ji samozřejmě úplně všechno.
0: No.
1: Takže to bylo tak nějak to přivítání a je pravda, že tchýně nás hlídala velice moc. Až potom za dlouho jsem se dozvěděl proč, protože se vlastně moje žena se narodila v 7 měsících. Mm-hmm. Takže proto nás tak úpěnlivě hlídala. Ale to já jsem prostě nějak tak bral a že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všechny jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchýně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávala to dost najevo, což já jsem špatně nesl. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám tak, jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
0: A zjistil jsi, Hinku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
1: Nikdy jsem to nezjistil. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
0: No tak takže vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bědovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
1: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým, no. A přitom to byl fantastický člověk, tak jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky a byl to prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj. hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
0: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval Noční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
0: Díky.
1: A někdy zase na tu Noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
0: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Jak jsem říkal, je to ta šestí ocasá kočka.
0: Ano, šest konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900 a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, protože moje nerada užívám slovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska. Tazenku vetchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let. A pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sem brali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme natrafili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Tchána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji okru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. Takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano.
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína.
0: Pavlína.
1: Ale psaný Pavlína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka.

0: Jaká škoda, že noční linku bohužel neobohatí další příběh v podání paní Marie. Ta před mnou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchyně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď a ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu? Haló? Bohužel, ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady je Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba je nepřítel živého vysílání.
1: Byli dobří. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme, samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No vzal jsi to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady k její, jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl v té...

0: dělal na energetice, měl 4 rozsvědkové služby, 4 20-hodinové, ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se, my to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozčílil.
1: To je nešťastný začátek, no.
0: No, dáno, ano. A nyní zmeně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový pručí povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
1: Pro jistotu.
0: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka a on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijde z vaší strany lidí, jako rodiče, příbuzní a moje ti známí. A to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali, pak se to jakoby roztálo toto napětí. Vykal jsem jim teda celou dobu, respektoval jsem jejich názory, oni respektovali moje, tchán říkal, když něco budeš po mně potřebovat, přijdeš s předstihem, protože on měl Nimrod a měl spoustu koníčků a tak dál. Vždycky jsme se domluvili, takže to bylo celkem pohodě a zvládli jsme to.
1: Zvládli jsme i poslední telefonát dnešní noční linky. Oline, děkuji za něj. Omlouvám se, že ho takto de facto utínám. Blíží se 1 hodina. A já moc krát děkuji i za tvůj v pořadí 12. příběh na téma povedený tchán, povedená tchyně. Přeju dobrou noc a hlavně zdraví.
0: Já jsem tě slyšel, mě se krásně, ahoj.
1: Díky, naslyšenou. Během posledních 10 vteřin, které mi zbývají, vám ještě řeknu, že ta příští noční linka bude v režii Jarky Barboříkové a že jejím tématem bude žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel. Dobrou noc vám přeje Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tuhle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli
3: to je teda
2: před tebou,
3: vidíš,
2: zapomněli. No, ale to ne, že to jsou archivy, ty
3: no,
2: ne, že?
3: No, tak to určitě, no. No. To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na
3: DAMU. No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou. Takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla.
3: Byla,
2: že?
3: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstla až no. někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo, já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Jun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
7: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
7: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
7: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
7: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
7: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole taky,
7: ano,
2: viď?
7: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
7: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřás životem.
7: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce, no, no. A kouřil partizánky.
2: Sto denně.
7: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
7: no,
2: manželku
7: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
7: Říkala schody, že stavěla.
2: Ano, všecko.
7: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Čivliové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markízy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markíza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambičkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markíza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemu jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj? Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, Vicomte. Jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: to dnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, no co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, já ještě najdu, nestydo, to píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
3: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. No, kubis nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Předpovídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. A jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě. To by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšemže i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, aby zpřímši usnula.
4: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká.
6: Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
6: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
6: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
7: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám přitom chutnat?
7: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě plát?
4: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
7: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
7: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
7: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek, tak co?
7: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
7: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
7: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
7: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
8: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
9: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem, Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
10: 23. 6. 1975. Zdenka Verichová.

0: Josefa Černošická, která každou chvíli strašila, že umře, a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdraví, vaše Zdenka.
1: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.